0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace, co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete
4: si. Tisku levně CZ.
1: Náplně hned.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tiskulevně.cz. Náplně hned.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportal.

0: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
3: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
4: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
5: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
4: A dárek je váš, tak ušetřete s
6: tisku levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympia Plzeň.cz.

0: čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
1: A tava!
2: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
0: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
3: Housebrand Café, per favore?
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi budou zase sbírat účtenky. Sněmovna včera podpořila návrh na znovu zavedení elektronické evidence tržeb od příštího roku. Vláda očekává, že systém přinese do rozpočtu navíc přes 14 miliard korun ročně. Podle ministryně financí Aleny Schillerové má být nová verze jednodušší a méně náročná pro podnikatele. Severní Korea ukázala nový závod pro výrobu materiálů do jaderných zbraní. Vůdce Kim Jong-un zároveň oznámil plán na významné posílení jaderného arzenálu země. Mezinárodní agentura pro atomovou energii už dříve varovala, že kapacity KLDR pro výrobu jaderných zbraní rychle rostou.

0: osobního i nákladního auta a cyklisty na začátku pruhu. A jak bude vypadat čtvrtek na západě Čech? Předpověď nám slibuje zpočátku jasno nebo polojasno. Odpoledne bude spíš oblačno a opět se můžou objevit přehánky. Teploty dnes vystoupají mezi 22 a 25 stupňů.
1: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i moto

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem.
1: Snídaně šampionů.
2: Zase čtvrtek, lidi, to je neuvěřitelný, jak to sviští, co? Dobré ráno s vámi, Jasmin.
3: Ahoj.
2: S vámi David.
4: Ahoj.
3: A s vámi Michal.
2: Čau, hezký ránko. Tak jdeme asi na pomozku, ne zrovna.
3: Na cože?
2: Na písničky.
3: No prostě, jdem na to na pomozku,
2: prostě jdeme hrát, tohle jsou Simple Plan, hezké ráno.

0: Welcome to my life. Welcome to my life. My vás tady taky vítáme na palubě lodi Hit Radio, s vámi Michal, Jasmina, David, hezké ránko. Čtvrtek, říkali jsme, že to hrozně utíká, už se nám teda blíží víkend, je to za rohem, ale i když je teda čtvrtek, tak my jsme se tady ráno s Davidem bavili o tom, že tím, jak to utíká, takže máme pocit, že vlastně tak trošku jako nestíháme. Je tak?
1: Je to tak, dokonce si doslova řekl, že nám život protékáme si prsty.
0: To jsem doslova řekl, to byl takový poeta, jsem ráno byl a ono to tak vlastně, nebo mně to aspoň tak přijde, že fakt to strašně.

0: strašně letí. Člověk, jak je starší po té 30, tak to prostě, hele, to je cvrkot. Ty jsi v pohodě ještě, že jo?
1: Já jsem v pohodě, ano.
0: To by to, ne, to, by to neprotejká, myslím prostě.
2: Ty už se jenom dvakrát vyspíš a bude víkend.
0: Nespíš, my se dvakrát vyspíme a spím bude 40, víš? No, co chystáte na dnešek, lidi?
1: No tak já to tady dovysílám, pak jedu za neteř, jedu...
2: Za neteř, budeš převlečená za neteř, jo?
1: Jedu prostě za rodinkou, pak jedu do studia na jednu schůzku a večer jdu na akci s názvem City Picnic.
0: Jo, to je dneska.
1: No je.
0: A já tam nemůžu být, protože já jdu taky na akci, ale s někam jinam.
1: S jiným názvem.
0: Jiný název. A ty, Davide?
2: Já bych chtěl do víkendu jenom přežít, takže já žádný velký plány nemám.
0: Takže pohodička. No tak my bychom rádi věděli, jaké plány samozřejmě máte vy, kdo nás ladíte takhle po ránu. Minuta šampionů začíná za malou chvíli. Pojďte nám napsat, jak se jmenujete, odkud jste, no a co všechno vás dneska čeká. Jo?
1: Ať už jde o práci, jaká práce, co doma musíte zvládnout a tak dále a tak dále.
0: Cokoliv. Pojďme na muziku Rose, Bruno Mars a Paté a hned potom se do toho pustíme. Číslo ještě připomenout 777 937 777.

0: aha, 10 minut po 6. Krásné ránko. Začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás na to, co vás dnes čeká. Tak jdeme na to teď.
1: Květa Děčín má raní, po práci si vyzvedne vnoučka ze školy a pojedou na zmrzlinu.
0: Markéta Litvínov dnes jí čeká vození lidiček autobusem.
1: Markéta Turnov jede do Prahy na výcvik krizové intervence.
0: Martina Praha, zapsání narozených dětí do systému a budou i dvojčata a pak vyřídit maminkám rodné listy.
1: David Žacléř, práce, holky škola, mladá práce, dcery Danča a Naty vám také přijí krásné ráno.
0: Děkujeme. Dobré ráno, zlatíčka z Bíkve, nově stáváme v tříčleném složení Iveta, Kája a Zuzanka. Výběr outfitu na dnešní den je jako vždy náročný, protože je krát tři. Dneska já práce a holky veletrh firm v Ústí.
1: Míša Třebíč dneska bude pomáhat stěhovat syna, vylétl z hnízda do svého bytečku, to je velký den.
0: Martina Praha, dnes se rozhodnu, jestli po 32 letech dám výpověď.
1: Tyvaho, to je dlouhá výpovědní práci.
0: Napadla mě taková poetická, jak se říká, když se jedny dveře zavřou, tak se další otevřou. Takže 32 let v jedné práci. Dovedete si představit být 32 let v jedné práci?
1: Tady klidně.
0: Tady asi jo, no tak to nám bude, počkej no. Tak Davide, tak do 70 to tady potáhneme, ne? A vy, kdo nás posloucháte, samozřejmě víme, že mezi váma někdo je, kdo v práci je 32 let, ale nebude to asi moc lidí. A dovedete si to vy představit, že jste v téhle práci, kam teďka jedete 32 let? Já vím, že se nám smějete teďka, že si říkáte, no bláhoví, to jsou blázni. No tak v práci to zvládněte, my vám k tomu pošleme další písničky, tohle vás zabaví. David Guetta, Kelly Rowland, When Love Takes Over na Hit Rádiu 612. Krásné ráno.

0: Zkouším žít, možná u někoho z vás zkouším přežít. Tak třeba kafe by vám mohlo pomoct, to vám neuděláme, ale podobnou službu udělá muzika, tohle je Hit Radio, dobré ráno. A teď budeme mluvit ke všem rodičům. Schválně, jestli víte, co přibalit dětem na letošní prázdniny. Napadá vás něco?
1: Tablet?
0: Ne. Co ty, Jasmin?
2: No tak nezapomíná se samozřejmě na repelenty, tyhle ty věci.
0: Ne, je to krabice od mlíka. Krabice mlíka.
2: Proč?
0: Krabice mlíka. Mám tady zprávu, prosím pěkně, Česká stomatologická a lékařská komora vydala varování, že s blížícím se letem přibývá úrazu a vyražených zubů.
2: No.
0: Tak, to tak je. No a lékaři do médií protlačili zásadní pravidlo, že když ti nebo dětem někdo vyrazí zub nebo se kus odlomí, tak ho musíš okamžitě hodit do mlíka a běžet k doktorovi. Protože v tom mlíku zůstanou buňky na koření naživu a zub se dá vrátit zpátky, jo? A já jsem si říkal, je to vůbec možný, ale vlastně asi to dává smysl.
2: A funguje to, víme, jestli to funguje jenom na děti nebo i na dospělí?
0: Pravděpodobně i na dospělí.
1: Dokonce se říká, že je nejlepší mít vlastně celou dobu v puse mlíko. Aha. Kdybyste si náhodou ten zub vyrazili, že byste to rovnou měli jakoby tak, namočený
0: tak,
1: v tom mlíku.
0: To my jsme v pohodě, nám teče mlíko po bradě, vlastně pořád. Ale teďka záleží ještě jako, jestli třeba čím hustší konzistence, jestli to, by to byla třeba smetana 30%.
2: To už je trošku kekel, třeba. Nicméně jako říkám si, že opravdu, kdyby to fungovalo jenom na děti, tak už chápeme, proč se říká, že máme mlíčňáky, že jo, jako děti.
0: Ale píše se tady, když vám nebo dětem někdo vyrazí zub, takže asi jo. Jo, mlíčňáky, jo, takhle.
2: Ale dobrý.
0: Že to vlastně byla nápověda už, jako, jo. Že si říkají mléční zuby, jasně, rozumím. No, takhle, mně to přišlo zajímavý, tahle informace, že by to mohlo někomu doslova zachránit úsměv tohle léto. Jo, tak jestli, já to asi zkoušet nebudu, že bych si vyrazil zub, jestli to funguje, ale kdyby náhodou někdo z vás do nás posloucháte.
2: Kdo máte nějaký dítě a nevadí vám obětovat jeho mlíčňák a vyzkoušet, jestli to opravdu
0: přesně,
2: funguje.
0: Přesně, dejte mu dobře.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Na semaforech červená. Kolona, která nejede.

0: nejlepší náladu. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
1: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
2: Baumax slaví 10. narozeniny.
3: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
2: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 7. června do Baumaxu v Karlových Varech.
3: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
3: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
2: Více na Baumax.cz.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na Dek.cz.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
12: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
16: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-upy, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
17: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
18: Hausbrand Café, per favore?
19: Sí, signora.
18: I v malém šálku lze dělat velké umění.
20: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
21: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně ze západních Čech, hlásíte překážku v plynulosti provozu. Na Tachovsku na výjezdu z Kladrub směrem na Skapce probíhají práce údržby. Moc to nehoňte.
22: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
23: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz
0: Hit Radio FM+.

0: Já jsem si to tady hodil do překladače, Vayamos compañeros, a přeložilo mi to jako jdeme soudruzi.
1: Co to používáš za překladač, pro boha?
0: No, člověče, právě že Google Translator normálně, jo. Tak já nevím.
1: Tak jdeme na to, soudruzi.
0: Tak jdeme na to, soudruzi. Hit Radio s vámi je Michal Jasmin David a soudruh David má pro nás ranní update. Ranní
2: update. ChatGPT má podle odhadů už miliardu uživatelů měsíčně. Této mety dosáhla zhruba za 3 roky a překonala tím tempo velkých platform jako Instagram nebo YouTube. Zároveň ale sílí konkurence, zejména služba Claude, která roste výrazně rychlejším tempem. Když brýle, tak oversize. Podle odborníků na módu jsou letos v kurzu velké brýle s barevnými rámy. Na popularitě navíc rostou geometrické tvary. Při výběru nových brýlí bychom měli zohlednit tvar obličeje, pohodlí, ale hlavně ochranu zraku. Pokud nechcete zestárnout, nebojte se toho. Nová americká studie zjistila, že ženy s vyšší úzkostí zestárnutí vykazují známky rychlejšího biologického stárnutí na buněčné úrovni. Podle vědců se efekt týká hlavně obav ze zhoršení zdraví ve vyšším věku, ne vzhledu.
3: Takže s mládím nebo stářím je to stejně jako s čímkoliv jiným, prostě na co myslíme, to si přitahujeme.
0: Týká se to i chlapů, nebo je to jenom pro ženy?
1: Tady píšou speciálně o ženách.
0: No, já mám
3: tak to
0: totiž,
3: seš pohodě.
0: Já mám teď pocit, že na to taky jako myslím a nějak to nefunguje. No.
1: Věk je jenom číslo.
0: Přesně. A člověku je tolik, nakolik se cítí, že jo? To mě uklidňuje, po té 30, no, si to říkám takhle. No.
1: Co jiného nám zbývá, no?
0: Už jsme za Zenitem. Survivor, Eye of the Tiger. Tak pojďme na to. Srdcovka. A připomínáme, že srdcovky si můžete dát i s Jirkou Plnářem mezi 12. a 13. Je jich dohromady 5 plus 1 vaše, tak si tu vaši můžete po obědě nadiktovat. Hezké ráno.

0: Krásný ráno na Hitrádiu vám přeju Michal, Jasmin a David. 6 hodin 39 minut k tomu, to je čas, kdy dohrála Lady Gaga Paparazzi. Já si pamatuju, že tenhle ten song, když jsem slyšela poprvé, tak jsem teda, já byla na základce, ale dlouhou dobu byl můj oblíbený. Čím se směješ?
1: Já jsem si vzpomněl na svůj příběh, kdy jsem ho poprvé slyšel a pamatuju si přesně ten okamžik, jo. Tak jestli můžu přidat, mě to vrátilo zpátky do mých let na střední. Bylo to ve dvoře Králové nad Labem, když jsme s kamarády chodili do místního nočního baru. Tam to hrálo, já nevím, jestli MTV nebo Viva nebo něco, nebo Očko možná dokonce, jo, už. A teďka tohle tam hrálo, Paparazzi. Já jsem byl tak trošku, samozřejmě, pili jsme kolu, jo, a vím, že tam to bylo s tím klipem a říkám, a tenhle song se mi teda strašně líbí.
0: Dvůr Králové nad Labem střední zní líp, než když bych já teda řekla, a teď to řeknu, základní škola Ústavní Bohnice. Ale bylo to tak, tam jsem to slyšela poprvé a strašně se mi to líbilo. Ale co vaše oblíbený songy? Máte nějakou jakoby topku totální? Jako zahraniční, protože já vím, že vy milujete Luci, Činasky, to my všichni tady.
1: Zahraniční, no tak já mám rád asi Freddieho a Queeny vlastně, no to mě baví, no.
2: Já mám nejradši americký country, který si tady na Hitrádiu bohužel nehrajeme. Hmm. Třeba Zeka Bryana. Mm-hmm.
1: Ale rádio, který hraje country, existuje, David, no.
0: Tak popřemýšlejte vy taky v práci, doma, v autě, kdekoliv, co je váš oblíbený song a hoďte nám ho na web Hitrádia.
1: Možná se ptáte proč, protože když svůj hit uslyšíte ve vysílání, ve víkendovém vysílání a dovoláte se do studia, tak můžete vyhrát parádní chytrý hodinky Garmin pro vaše děti a to v hodnotě 7 500 korun. Tak se stavte na webu hitradio.cz, tam najdete kompletní detaily a tyhle parádní hodinky můžou být třeba vaše.
3: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hitrádio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Tak co na to říkáš, Baru?
6: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
5: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
8: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
8: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: hokej.cz. Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympiaplzeň.cz.
1: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
2: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
3: Go, go, go, gorila! Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
4: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.
5: Připraveni na letní zážitky? Speny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
13: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: reinkarnace songu ze začátku milénia. Turn the lights off, tohle je Kato a John na Hit Rádiu v 6.51 a máte štěstí, že jste právě teď u rádia.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Protože ta parádní dovča za 40 tisíc od Invie dle vlastního výběru tady stále čeká, možná právě na vás.
2: Čeká tady na jednoho z vás, máme tady stále to virtuální letadlo, 6 řad, sedačky A až F a vy pořád typujete, kde se ta dovolená skrývá, na jaký sedačce.
0: 800 937 937 volejte právě teď. A já jsem zvědavý, jestli ten, komu to zvedneme, uhádne správnou sedačku. Připomínáme, že je tam jedna sedačka, na které je dovča za 40 tisíc, nebo tam může být Člověče nezlob se, nebo dva lístky na Marka ztraceného, anebo vůbec nic. Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo tam?
3: Ahoj, tady Káťa.
0: Jak?
2: Ještě jednou.
3: Tady Káťa.
0: Ahoj, Káťo.
2: Ahoj, Káťo.
0: Krásné ránko. Jaký máš čtvrtek, co? Pověz nám.
3: No tak už je skoro malý pátek, takže super.
0: No to je pravda. A ještě možná můžeš mít v kapse dovolenou za 40 táců. Tak Káťo, tam se tě, jakou vybíráš sedačku v našem virtuálním letadle? 6 řad a sedadla A až F.
3: Já zkusím 2D.
0: 2D.
2: 2D.
0: Tak já tě připoutám na místě 2D. Jsi připoutaná.
3: Ano.
2: Káťo. Na sedadle 2D. Myslíš, že tam bude ta dovča?
3: Kežby.
2: Kežby.
0: To je jasný, no.
2: Káťo. Na sedadle 2D.
0: Ta dovča.

0: Dovča, ale schovávalo se tam něco, co tě podle mě potěší a rozesměje.
1: A je to super.
0: Co si myslíš, že to je?
2: Člověče.
0: No jasně.
1: Člověče, nezlob
0: no, jasně.
1: Se, ano.
0: Člověče, nezlob se, Káťo, tak Člobrdo je tvoje. Dovolená, ale tady super. Stále čeká, stále tady číhá a jak víme z minulosti, občas se podařilo našim posluchačům se do soutěže dovolat třeba dvakrát po sobě, tak třeba ta šance přijde i v 8.50. Co ty na to?
2: Tak to zkusím znova.
0: Tak jo, vydrž na telefonu, doladíme detaily, kam pošleme to Člobrdo a zatím přejeme hezké ráno. Ahoj.
2: Tak jo, díky, ahoj.
0: Ahoj. Ty jo, tak v 8.50 další možnost. A těch sedadel už, když na to koukám, takhle ukaž mi ten rozpis, Jasmin. Kolik jich tam je? 3, 4, 15, 12?
1: Ale matika nám nejde, ale jako je jich dost, ale ne za stolik, abyste to neuhodli.
0: Nicméně, dámy a pánové, protože chceme na vás být hodní a už hlavně chceme, abyste to někdo vyhrál, tak já právě teď na svůj Instagram přidávám, myslím si, extrémní nápovědu. Na Instagramu jsem jako Michal Knejp, tak tam koukněte.
3: Na envia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na envia.cz.

0: chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
1: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Až Michal David.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Hi, it's me, Rita Ora.
9: I'm Macklemore.
10: I'm Dua Lipa.
11: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Benzín v Česku dál zlevňuje, nafta ale mírně zdraží. Od čtvrtka klesne maximální cena benzínu na 41 korun a 98 haléřů. Nafta naopak stoupne na 39,50. Podle ministerstva financí se cenové stropy mění denně podle vývoje velkoobchodních cen. Ceny paliv v Česku tak zůstávají pod vlivem situace na světových trzích a napětí na Blízkém východě. Íránský dronový útok zasáhl mezinárodní letiště v Kuvajtu. Podle úřadů zemřeli nejméně jeden člověk a dalších 63 utrpělo zranění. Provoz letiště byl na několik hodin přerušený, část letů už ale znovu obnovili aerolinky Kuwait Airways. Indie následně oznámila, že obětí útoku je její občan. Napětí na Blízkém východě tak dál výrazně roste. Španělsko chystá obří bezpečnostní operaci kvůli návštěvě papeže. Na ochranu Lva 14. bude během týdenní cesty dohlížet přes 15 000 policistů a další tisíce členů bezpečnostních složek. Podle médií jde o největší policejní nasazení v novodobé historii země. Více policistů nebylo v ulicích ani během summitu NATO v Madridu v roce 2022. A teď už se pojďme podívat do regionu.
13: Na Klatovsku dál pokračují opravy průtahu na Lžovskými horami. Do konce stavební sezóny se proto uzavřel hlavní tah z Domažlic přes Klatovy na Horažďovice a dál na Strakonice. Stavba za více než 100 milionů korun skončí poslední etapou do

0: Bonu s Michalem a Jasmin.
1: My vám stále přejeme hezké ráno.
2: Krásný čtvrtek všem. Snídaně
1: šampionů. 7 hodin, 2 minuty navrch Michal, Jasmin a je tady s námi náš David. Ahoj, Dave.
3: Ahoj.
1: Samozřejmě vás tady vítáme všechny, kdo jste si nás rozhodl pustit chtělo písničky. Ty jsou nachystaný. Pojďme na Rianu a Calvina Harrise. We found love.
0: Hit Radio FM+.

0: Love, Hit Radio, Rihanna, Calvin Harris, 7 hodin, 6 minut.
1: Schválně, jestli víte, co je podle psychologů mnohem lepší posilovač vztahu, než třeba pořádný obětí. No já, ne, nebudu to protahovat. Už se bojím, co tam
0: počnete. Už jsme se nadechovali s Davidem, napadlo nás asi to podobné. Dobře, tak toto nebude, jasně, tak co to je?
1: Pořádný drp. Jo, páry, který spolu víc probírají ostatní, jo, a takhle drbou spolu, ne jako, že tě podrbou, ale že ano, drbou spolu, tak mají údajně pevnější vztah než ty, který nedrbou vůbec. Mm-hmm. Že prej, když tohleto s partnerem děláte, tak mozek vyplavuje oxytocin, hormon důvěry, blízkosti, spojení, a není to od nějaký jako škodolibosti, ale že když si spolu takhle klábosíte o té rodině, o těch sousedech, kolezích a podobně, tak máte pocit, že jste na jedné lodi prostě.
0: Je teda pravda, že to drbání teda u nás funguje, takže se drbem navzájem, takže tam to taky jako se hodně utužuje. Ale jak jsi zmínila to drbání sousedů, tak je to vlastně teďka

0: třeba jedna z věcí, která je u nás na takovém aktuálním jako denním pořádku. Sousedka prostě pořád kouří a člověk si nemůže dát ani prádlo na balkon, jo?
1: No, to je.
0: Tak jako, myslím, že jí píská v uších poměrně často.
1: David s Evou drbou doma?
2: Hele, asi ani moc ne. Asi ani moc ne.
0: Tak to kecáš.
1: moc ne. Já musím říct, že když přijde s něčím Kuba, tak já si ho ráda vyslechnu, ale on ty drby fakt nemá rád, takže já kdybych s něčím přišla, tak on se jako nebaví o tom.
2: Hlavně takhle, tvůj Kuba přinese drby z showbiznesu, zajímavý drby, ale moje Eva, jako to, že její kolega Kuba.
0: No jo, ale tak vy jste spolu kolik? Vy jste spolu od 12, ne, Davide?
2: No, skoro jo, 9 let.
0: No, a spokojený vztah teda se zakládá na drbech, no, takže asi teda spolu drbete dost. Jo? To je přímá úměra, rovnice, jo? Tam to vychází.
1: Tak máte přímou úměru i u vás doma? Drbete spolu oba, nebo s tím chodí jeden? Jak to máte? Dejte nám vědět.
0: A kdo je, tak ano, napište nám, kdo z vás dvou to je, kdo je větší drbač. A taky můžete přepsat, kdo je momentálně tou hlavní hvězdou vašich domácích drbů, jo? A co proved? Koho prostě drbete a proč? 777-937-777. Budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku přes WhatsApp, nebo nám to napište jako zprávou, to je na vás. Niko Santos, další muzika, Human Being, 7.08 na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Myslíte se, že Damianu David se svojí holkou taky drbou ostatní? Posloucháte i Rádio Snídaně šampionu přesně ve 7:45. A drbete nebo nedrbete, to je oč tu běží.
1: Řešili jsme s váma, že vztahy, kdy ty partneři společně drbou ostatní, tak mají ten vztah pevnější z nějakého důvodu.
0: Třeba takový David je se svojí partnerkou asi od 12 let, tak tady je živoucí důkaz toho, že to funguje. Kdo byl ten poslední, koho jste drbali a proč jsme to byli zrovna mydlo s Jasmin?
2: Že jsi otravnej, proto.
0: To říkám.
1: Tak píše třeba Verča. Dobré ráno, u nás nosím drby spíš já. Když už s něčím přijde přítel, tak je to drb bez podstatných detailů. Takže když se tam na otázky, no a co on na to, a co říkala ona, a kdy to prasklo a tak dál, tak už je spíš podrážděný, že mi to přece to, že mi přece to hlavní řekl. Tak to se furt vyptávám. A když mám opravdu žhavej drb, tak nečekám, až se potkáme doma, ale hned to napíšu. To pak první zpráva začíná, to ti musím říct. A to je pravda, můj Kuba to má taky, takže většinou tak okrajově řekne a my ženy chceme podrobnosti.
0: Já si myslím, že z Verči by měli radost třeba v Blesku nebo v nějakém takovém plátku. A pak píše třeba Monika z Brna. Drbeme oba, já přinesu informace a manžel to celý analyzuje. Hledá souvislosti a motivy.
1: Klasika. Jana z Hradce Králové. Nejlepší jsou rodinné drby. Tam má každý svou verzi příběhu a člověk si může vybírat.
0: To je fakt. Tak když stojíš uprostřed toho všeho a jenom se to k tobě dostává, tak ty to zpracuješ a víš přesně, no jo, to je ono. Taky píše Petr, no, u nás je to přesně naopak. S manželkou jsme jednou na svatbě tak strašně drbali nevěstu, v závorce její sestřenici, že jsme si nevšimli, že za náma stojí její máma. Od té doby s námi asi půlka rodiny moc nemluví, ale nás s ženou to neskutečně spojilo, protože v tom průšvihu držíme spolu.
1: To je dobrá stránka drbu, že jo? To ti přinese aspoň tohle.
0: Dokonalý.
1: Ale na Čau Rádio, my s mužem máme v merku souseda z protějšího baráku, který chodí věšet prádlo zásadně v maskáčových slipech a s cigárem. Říkáme mu Rambo a je to náš večerní program místo Netflixu. Potvrzuju, drbání utužuje manželství. Zdraví Alana.
0: To je hezký. Já jsem si zrovna dneska vzal maskáčový slipy, teda.
1: Děkujeme za informaci, kterou jsme nechtěli.
0: Budete mi říkat Rambo?
1: Ani maskáče tomu nepomůžou.
0: No takže my jsme tady zjistili, podle toho, co jste napsali, že prostě drbeme všichni a nejraději drbeme s naším partnerem doma.
1: A jsme rádi, že chlapi se k tomu dokázali taky přiznat.
0: Ano, drbu, nestydím se za to. Celeste Buckingham, Run, Run, Run, další muzika pro vás, kdo nás ladíte chvíli po 7:45, tak pojďme na to, šampioni. Krásné čtvrteční ráno.

0: Run, run, run, tak snad i vám čtvrteční ráno utíká, že vám utíká cesta do práce. Navede utíká cesta do práce, to je vlastně takový trochu oxymoron, co?
1: To zřek hezky, no.
0: Tak já jsem to spíš myslel tak, že třeba na silnicích to je v pořádku, že ta cesta šlape. Nicméně, co vás kde zdrží, tak to řekneme v aktuální dopravě. No a samozřejmě vám přejeme, aby vám utekla ta pracovní doba, protože samozřejmě z té práce se odpoledne pojede o něco líp. Tak doprava za malou chvíli a samozřejmě i další parádní muzika, třeba tohle Mando Diao Dance with Somebody, tady na Hit Radio. Tak hezké ránko.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
4: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
5: Tuto topí?
6: Kde?
5: Žádný kde.

0: Reset. Pozor, mimochádná správa. Desahík, žehe krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete jen stěží.
6: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
7: Farmapark Dobřany.
8: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
6: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
9: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
10: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
11: Drž mi kabelku.
10: OK, to jsem nečekala.
9: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
12: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
13: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
12: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
12: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
13: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
14: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
18: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, ze západních Čech hlásíte překážku v provozu. Na příjezdu do Plzně od Domažlic u odbočky na Vejprnice počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
19: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
12: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz
4: Hit Radio FM+.

0: Už za malou chvíli budete opět soutěžit o Puget 100 růží v soutěži Rychlá pětka, na to rozhodně počkejte. Teď je tu David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Po suchu přichází déšť, po rekordně suchém jaru dorazily srážky a v dalších dnech jich bude víc. Počasí bude proměnlivé, déšť přijde několikrát, vždy ale s přibližně jednodenní pauzou. Teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů. Finále Miss Roma na Slovensku provázely zmatky. Dlouho plánovanou akci narušilo několik problémů ještě před začátkem i po něm. Těsně před finále zmizely dvě finalistky, které odešly mimo areál. Po skončení akce organizátoři navíc postrádali troje luxusní šaty. Levné balíčky z Číny čeká zdražením. Evropská unie totiž od července zavede nové clo na levné zásilky ze zemí mimo EU ve výši 3 eur. Opatření může výrazně zdražit nákupy z platform jako Temu nebo AliExpress. Podle expertů tak některé objednávky mohou stát i více než dvojnásobek.
0: Jo, takže Temu, AliExpress, pak tam je ještě jedna platforma na S.
2: Na schvál jsem ji vynechal, protože si nejsem jistý, jestli se vyslovuje jako Shein, Shein nebo Shein.
0: Nevím, my
3: tady... Známe všechny varianty.
0: Já nevím, já to říkám Shane, což já si mi říkám, že je špatně.
3: Ne, neříkám, jen říkám, že znám tam ty dvě další.
2: Tak no, podstatný je to, že za ty balíčky budeme, pokud si je objednáváme, platit víc. Hmm.
0: Takže když si objednám něco z Ali třeba za půl dolaru, takže zaplatím clo třeba jako nesmysl.
2: Třeba 75 korun, no, 3 eura.
0: To se vyplatí, to se vyplatí.
2: Co se ty balíčky, ano, se často nevyplatí vůbec.
0: Tak ono, když si objednáš, já nevím, myslíš si, že to je třeba jako deka a přijde ti prostě dečka po televizi?
2: Nebo vrtačka za 200.
0: Přesně, to jsme tady taky řešili. Co se ale rozhodně vyplatí, je poslouchat Hit Radio. Jsme rádi, že jste tady a právě teď máte možnost vyhrát luxusní kytici 100 růží s doručením, a to od Florea.cz. To je Rychlá pětka, tak nám napište. Chci soutěžit na 777 937 777.

0: Pět minut po půl osmé ladíte Hit Radio a teď je ten čas na soutěž.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vyhráváte od Florea.cz luxusní kytici s růží s doručením. Je to odrůda Red Torch, délka růží 70 čísel.
2: Floreu nejspíš znáte, je to strašně známá značka, patří mezi vlastně jedničky v doručování květin po celém Česku, doručí vám je krásně čerstvý a šestkrát za sebou byli zvolený finalistou soutěže e-shop roku v kategorii právě wow. Kvalita.
0: A s námi ve vysílání už je Šimon. Šimon, hezké ráno.
3: Ahoj, hezký ráno.
0: Ahoj, hezký ráno. Šimon, z Náchoda nebo z východních Čech někde, že jo?
3: Přesně tak, přesně, Náchoda.
0: Záchoda, přesně. Šimone, komu by si poslal tuhle kytici?
3: No určitě svůj přítelkyně, která si to zaslouží ze všech nejvíc, podle mě.
0: Hezký, hezký. Tak Šimo, jdeme na to.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Z které země pochází pizza?
3: Z Itálie.
0: Mhm.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Čemu nebudeš vědět, z čeho se vyrábí rozinky?
3: No.
2: Z jakého jídla?
0: Takhle, dáváme každému soutěžícímu jednu možnost.
2: Ano, z jakého
0: opravit,
2: ovoce?
3: No. Ovoce ze švestky?
0: Rozinky.
3: Rozinky.
2: Ale počkej, on někdo místo rozinky říká opravdu hrozinky. Tak z čeho to tak bude?
3: Tak z hroznu?
0: Jo. Tak no, nápovědy vyčerpány.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje hmyz, který vyrábí med?
3: Čeli.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje slavná loď, která narazila v dubnu 1912 do ledovce?
3: Titanic.
0: Ano. A Šimone, pojďme na poslední otázku. Které zvíře má 8 chapadel?
3: Chobotnice.
0: A to je správně.
2: Je to tvoje.
0: No tak.
3: Děkuji moc.
0: No není záč. Myslím si, že největší radost bude mít tvá přítelkyně, protože, jak bylo řečeno, je to od Florea.cz, je to s doručením, takže jestli přítelkyně neposlouchá a jestli jí to neřekne, že se byl v rádiu, nebo někdo jí to nenapráská, že se byl v rádiu, tak to bude velký překvápko. Tak Šimone, moc gratulujeme. Zvládni čtvrtek. Co tě dneska čeká, ještě nám pověz.
3: Dneska mě čeká, já teďka jedu ze služby a dneska mě čeká volno, takže už budu odpočívat.
2: Jenom. Paráda.
0: Ze služby čeho?
3: U hasičů sloužím.
0: Hasič! Hezky. Hasiči z Náchoda, pěkný. No tak zdravíme celou náchodskou smečku hasičů. Tak Šimo, měj se krásně, hezký ráno.
3: Jo, moc krát děkuju.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Mějte se, ahoj.
0: Tak poslední 100 kytice, 100 růží opět zítra o 7:30 tady v Rychlé pětce.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Ke všemu, co děláte, Ava Max, Kings and Queens, tohle je čtvrteční Hit Radio, 7:41, dobré ránko.
1: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger, nebo takovej WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru, protože stát zvažuje vytvoření vlastní komunikační aplikace, která má sloužit hlavně úřadům, ministerstvům, taky bezpečnostním složkám a má to být za jako větší ochranou dat v podstatě.
0: Mm-hmm, takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat? Mohlo by se to jmenovat takhle.
2: Co je? Co je?
1: Co je?
0: WhatsApp, co je?
2: Co je to? Jo, vem si telefon. Co je? Co je?
1: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat v dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6 shodou náhod. Dneska 4. června 2026 už můžete jít na 6. díl do kina.
0: Dneska přímo?
1: Dneska přímo, ano.
0: No to nám to vyšlo krásně.
1: No?
0: No tak kdo máte tuhle sérii rád, tak tohle je tip pro vás. No a vy, kdo nás třeba posloucháte na cestách za volantem, za chvíli pro vás budeme mít dopravu a pro vás všechny parádní muziku Mirai Summer Love anebo Offspring.
2: Co je?
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
4: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, republice ocel.
7: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
8: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
9: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autovolf.cz.
8: Tak asi tu červenou.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
13: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
17: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
18: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
19: Nápady, tipy, inspirace.
20: Šumava žije!
19: Šumava žije CZ.
21: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
15: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
20: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
22: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
23: www.projektantbudoucnosti.cz.

0: Nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze západních Čech hlásíte uzavírku na Karlovarsku v Děpoltovicích, na místní komunikaci probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: solo zpěvačkou jim to stejně sluší. Takhle, Lenkyně byly skvělý s Čestrem, ale jsou parádní i s Emily. Mladíte Hit Radio 753. Technologie nám mají pomáhat, ale občas se to trochu zvrtne. Na sockách se aktuálně řeší příběhy lidí, který zradil třeba vlastní chytrej zámek, že je nechtěl pustit z domu. Jo. Nebo třeba robotický vysavač, který si dělá, co chce, tak to známe. Nebo že se třeba nedá dostat do auta, který je prošpikovaný chytrou technologií, tak by mě zajímalo, jestli vás někdy, kdo nás posloucháte, a vás dva tady, vypekla chytrá technologie.
1: Já se směju, protože když jsi mluvil o chytrým zámku, tak ten se Kuba třeba před půl rokem snažil domů jako nainstalovat a vlastně nám to dělalo samý potíže, takže už tam není naštěstí. Mm-hmm. Ale máme asi, já nevím, druhým rokem elektromobil a všechno je jako super, ale vy nemáte klíčky, že jo? A odemykáte buď mobilem nebo přístupovou kartou, což my neděláme, ale je dobrý mít u sebe pro případ, že by ten mobil jako z nějakého důvodu umřel. Nefungoval.
0: Jasně.
1: No a stalo se. Přítel takhle z práce, šel na benzínku, během tomu se mu vybil telefon a zároveň tu přístupovou kartu nechal v batohu, a teďka, který měl jako uvnitř. Mm-hmm. Takže vlastně mu došlo, že se nemá jak dostat do auta, mm-hmm. a to je potom prekérka. Naštěstí jel zrovna jako z práce a jel s ním jiným autem ještě kamarád a u něj si pak nabíjel v autě káblíkem telefon, aby se dostal dovnitř.
0: Nepříjemnost.
2: Tak teoreticky mohl jít na benzínu a ten mobil si tam nechat dobít, jo?
1: Jasně, a tak mám sebou kámoši, tak radši budu u něj, že jo?
0: No tak samozřejmě, lepší než u pumpaře, že jo? Ty jsi mi připomněla, mi se takhle stala vtipná věc, na kterou jsem skoro zapomněl, ale taky chytrá technologie auta, bezklíčkový odemykání dveří. Mm-hmm. Jo? A ono to funguje tak, že já jsem měl teda sako, který jsem měl na zadních sedačkách, takhle položený, a tam jsem měl klíček od auta. Jedu na oběd, zastavím před restaurací, kde bylo totálně narváno, jo. Vylezu z auta, šáhnu, takhle pohladím tu kliku a slyším cvak a já v tu chvíli, doprčic. Já jsem věděl, že ten klíč je v tom saku, jo. A ono to správně funguje tak, že ty dveře se ti odemknou automaticky, nebo když máš ten klíč v kufru, že se ti odemkne. Hmm. Ono to nějak nefungovalo, takže auto zamčený a ty klíče vevnitř, jo. Takže já jsem začal dělat to, že jsem takhle si lehnul, představte si to, já jsem si lehnul prsama a břichem na sklo toho auta a takhle jsem jako měl ruce v té klice a snažil jsem se ten signál jakoby propojit, hele, a třeba nevím.
1: Jakože jsi tam třel jako auto.
0: No,
1: vlastně.
0: Já jsem se třel o auto, jo, a teďka tam představ si tu restauraci, bylo tam úplně narváno a mě to bylo jedno, já jsem se potřeboval dostat do auta, jo. A odemklo se to třeba, já nevím, po 10 minutách, jo.
2: To chytrý auto si říkalo, tohle mi dost nepříjemný, tam to radši odemknu, ať už to nedělá hlavně.
0: Přesně. Speechless, Robin Schulz a Erika Cyrila na Hit Radio. Pojďme na to, hezké ráno.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
2: Řešení je úvěr od Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit hodně.
2: Řešení je Acema.
1: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
2: Řešení je Acema.
1: A co když potřebuju 20 milionů?
2: Řešení je Acema.
1: A 30?
2: Acema.
1: A 40?
2: Acema.
1: A 50?
2: Acema. Jde to i bez banky.
1: Hele, nezaseko ses?
2: Ne.
3: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
5: Streamuj, pas, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Hasiči v Česku odhalili vážné problémy v nočních klubech a barech. Z kontrol 590 podniků vyplynulo přes 1600 nedostatků. Největší problém jsou podle hasičů špatné nebo chybějící únikové cesty, které mohou v případě požáru ohrozit životy. Kontroly navazují na tragédie v zahraničí i v Česku, kde už v minulosti při požárech zemřeli desítky lidí. Hasiči varují, že část podniků by při přísnějším postupu možná musela být okamžitě uzavřena. V Rusku sílí debata o tom, zda pokračovat ve válce na Ukrajině nebo ji ukončit. Podle BBC se v médiích objevují názory, že nekonečná válka může být pro Rusko horší než samotná porážka. Někteří analytici dokonce připouštějí, že původní cíle války jsou v praxi nedosažitelné. Část textů ale později z ruských médií zmizela, což vyvolalo další otázky kolem cenzury. Švédsko chystá věznice pro děti už od 13 let. Důvodem je rostoucí kriminalita gangů, které podle policie verbují i velmi mladé lidi k násilným trestným činům. Nová zařízení mají být přizpůsobena dětem, s výukou, volnočasovými aktivitami i plyšáky na celách. O snížení trestní odpovědnosti na 13 let se má ve Švédsku hlasovat v polovině června. Odborníci ale varují, že tvrdší postup

0: 20 a 25 stupňů.
1: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
2: Dobré ráno, šampione.
3: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
4: jsme tady pro tebe.
3: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Ahoj, krásné ráno.
2: Krásný čtvrtek všem.
3: Snídaně šampionů.
5: 8 hodin 3 minuty, připomínáme, že v 8.50 máte další šanci vyhrát parádní dovolenou od Invie v hodnotě 40 000 korun dle vlastního výběru.
2: Taky v této hodince probereme falešný pokuty od vašich sousedů nebo rozpad vztahu s virtuální přítelkyní. No a samozřejmě ano, dovolená snů úplně zadarmo, třeba už tuhle hodinu.
5: Je toho spoustu, hlavně taky spoustu parádní muziky Imagine Dragons. Tím pokračujeme, hezké ráno.
3: Hit

0: DNA. Hit Radio 809. Krásné ráno. Věc, ve které se možná poznáte všichni. Když si dáte aktualizovat počítač, nebo třeba infotainment v autě, mobil, prostě jakýkoliv zařízení, a pak zjistíte, že vaše oblíbená funkce se přesunula do jiného menu, nebo že, nedej bože, úplně zmizela. Mm-hmm. Známe, zažili jsme asi všichni. Tak máme tady příběh z Ameriky, tam totiž u soudu skončil případ muže, který, prosím pěkně, zažaloval technologickou firmu, protože mu přestala fungovat manželka. On se totiž tenhle muž před rokem naprosto legálně oženil s AI avatarovou přítelkyní. No a ta firma po aktualizaci softwaru smazala z jeho algoritmu možnost, pozor, intimní konverzace a změnila jí osobnost. Jo? A ten borec teďka tvrdí, že mu naprosto zničili manželství a že zažívá emoce jako při reálném rozvodu.
1: To je strašný, co se v dnešní době vlastně může stát. Na druhou stranu si říkám, že pro něj výhoda, nejspíš je to první rozhod v historii, kdy žena nezmizí s půlkou majetku, že jo? Prostě mu jenom zmizela ze života.
0: Že může být vlastně jako rád, no. Jo, ale jako nejhorší na tomhle celém je to, že ty vlastně tyhle robotický manželce ani nemůžeš jít demonstrativně trucovat do hospody, protože ti zablokuje PIN od karty.

0: The Sound of Silence, tohle je Hit Radio, 8:45, 2 minuty k tomu, dobré ráno.
1: Představte si ten moment, kdy ráno přijdete k autu, dobře naladěný vyrážíte do práce, nebo prostě jenom vyrážíte do práce.
0: Dobře naladěný na Hit Radio vyrážíte do práce.
1: A za stěračem vidíte známý papírek, jo, a v hlavě vám hnedka problikne do prčic, zase prostě pokuta, jo. Jenže ono to není, jak to vypadá. To šlo asi možná jenom o souseda z vedlejšího vchodu, který ho naštvalo, jak jste parkovali. To se teďka děje, předtím varuje policie, že po českých sídlištích se nově objevují falešný pokutový lístky, které vypadají stejně jako ty normální pokuty.
0: A my teďka řešíme jako je podobný problém, jo. Máme dvě auta a jedno auto je v garáži a druhý je venku, jo. A na tom parkovacím, tam je 6 parkovacích míst plus jedno místo pro invalidy. A vlastně vždycky tam bylo jako, kde zaparkovat, vždycky to bylo v pohodě a teďka, já nevím, jak je možný, ale asi lidi někde z okolí objevili, že tam jako, je to teda soukromý pozemek, ale dá se tam vidět, není tam brána. A furt prostě není kde zaparkovat, jo. Tak si říkám, jako, co s tím, protože nic s tím neuděláš.
1: No, že bys tam dal tenhle papírek, no, teda, jako zvažuješ.
0: Právě, že teďka, jak to říkáš, jenže co bych tam napsal, no, tak hele, parkuješ jako debil, no, odjeď. Tak já, nebo já nevím, no.
1: Tak za zkoušku nic nedáš minimálně.
0: Ale zase určitě lepší mít za stěračem tenhle lístek od těchto samozvaných policistů, jo, než třeba lístek s kontaktem, že ti někdo nabořil auto. Jo. A vlastně to mi připomíná teda můj oblíbený vtip. Naboural jsem vám auto, viděla mě spousta lidí a teď si myslí, že vám píšu své jméno a adresu. Mějte se hezky.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90. A Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
5: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
7: Baumax slaví 10. narozeniny.

0: www.sport.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený rychle schnoucí cementový potěr Weberva Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
4: Senkor.
5: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM. Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
6: Go, go, go!
7: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
8: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
9: Připravení na letní zážitky? K vodě i na výlety stylově a bez starostí. S letní kolekcí Speny. Osušky, sluchátka, lahve na pití i nepromokavé batohy nyní pořídíte se slevou až 57%.

0: nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně ze západních Čech, hlásíte překážku v provozu. Na D5 na 121. kilometru ve směru na Plzeň stojí u hranice porouchané vozidlo, přejeme šťastnou cestu.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Hit Radio FM+.

0: Jako na svatbě. Alex Warren, Ordinary na Hitrádiu, přesně o 8:30. Michal, Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Když nového robota, tak ne z Ruska. Na ekonomickém fóru v Petrohradu chtěli vývojáři ukázat pokrok ruské robotiky. Humanoidní roboti ale často padali a nedokázali odpovědět ani na jednoduché otázky. ChatGPT má podle odhadů už 1 miliardu uživatelů měsíčně. Této mety dosáhla zhruba za 3 roky a překonala tím tempo velkých platform jako Instagram nebo YouTube. Zároveň ale sílí konkurence, zejména služba Claude, která roste výrazně rychlejším tempem. Za týden to celé vypukne, už příští čtvrtek startuje světový šampionát ve fotbale. Připomínám, že český výběr začíná svou pouť turnajem hned v pátek ráno. O 4 hodin vyzveme Jižní Koreu. No, vtipný, že jsem vás vyzval, aby jsme si tipli, kdo ten turnaj vyhraje, bez toho, aniž byste si vy dva vyhledávali nějaké informace. Tak Michal teďka 10 minut googlil a pak se zeptal, kdo to je Lamine Yamal.
0: Já si myslím, že to vyhraje Španělsko, teda můj tip, jo, protože hele, Španělé, oni už nehrajou to nudné držení míče jako dřív, pod De La Fuentem jsou neuvěřitelně přímočarý, nebezpeční na křídlech a myslím si, že to všechno potáhne Yamal, jo. Ten kluk má 18 takový přehled, že to sám rozebere jakoukoliv obranu. Navíc, poslouchejte, mají nejvyváženější kádr ze všech, na rozdíl od Francie nebo Anglie. U nich jako nenajdeš úplně slabý místo, no. A ještě mám tip jako Francie, že by mohla, hele, silná, uvidíme, jak jim bude fungovat ta omlazená záloha.
3: Takhle shrnutě, ano, během tvé řeči tady zadávám, kdo vyhraje MSV ve fotbale 2026, Španělsko, Francie.
0: Jo, tak to říkám.
2: Vy jste netypovali Čechy, ty jo.
0: Hele, za 20 minut další šance vyhrát dovolenou dle vlastního výběru za 40 táců. Nápovědu, ultimátní nápovědu najdete na mém Instagramu Michal Knejp, tak držíme palce.

0: survive. Přežít, to je úkol nás všech, ale už se blížíme pomalu do cíle. Víkend se blíží, posloucháte Hit Radio 8.39, krásné ráno. Dámy a pánové, Jasmin, pomalu můžeme zapomenout na platební karty, hodinky, prsteny a mobily, protože v obchodech budeme platit úplně jinak.
1: Jak?
0: Dobrá otázka, tak schválně
1: napadá
0: vás, jaká technologie tady ještě chybí? Napadá tě něco, co by tady...
1: Tak počkej, platíme mobilem, platíme kartou hotově, platíme prstýnkama, hodinkama, tak nevím.
0: Tak jedna z největších evropských bank spouští systém, kde při placení stačí mávnout rukou nad terminálem, který přečte unikátní mapu žil pod kůží.
1: Takže rukou.
0: Takže mávnutím rukou, jo. Takže vlastně říkám si, že termín mít pod kůží bude mít nový význam, že teda půjde o bohatýho člověka.
1: A vracíme se tím pádem teda k nejstaršímu a prvnímu povolání všech dob, jakože platíme svým tělem teda. Vlastně.
0: To je fakt. Samozřejmě vás možná napadlo, jako napadlo to mě, tak možná to napadlo i vás, když jsem tady tu informaci čet, co když mi tu ruku někdo uřízne? Tak to fungovat nebude, jo, musí tam proudit krev. Ten skener pozná, jestli ta ruka je normálně živá, jo. Aby jsi neřekla, že mi pak třeba usekneš jako ruku, jo, jasně, jo.
1: Co bych tam hledala, prosím tě,
0: Takže co mám tady proudit, že bílý krvinky, červený krvinky, peníze.
1: A takže za 10 let se prostě budeme smát tomu, že jsme tehda, jakože teď třeba hledali tu šrajtofli, tu paněženku a všichni budeme jenom takhle ručičkama.
0: No budeme se smát těm, který přikládají ty hodinky, bude, bezkontaktně, jak to bude, dlaní, jo, ale blbý třeba, když budeš v hospodě, naliták žok a kámoš ti vezme ruku a zaplatí útratu za celou hospodu, jo, to je příjemný, jo. Ale zase, teda úplně na druhou stranu, stalo se ti, že jsi někdy platila něco drahýho, že se tě jako fakt nechtělo třeba nějaký nečekaný výdaj, že to bolí fyzicky, že jo. No, tak nad tím nově můžeš mávnout rukou jenom.
2: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
4: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. olympiaplzeň.cz.
5: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
6: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
5: Klimatizace, co topí?
6: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
5: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
8: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Už tento pátek vás v letní festivalové zahrádce Leháro čeká rock'n'rollový nářez kapely kolem herce, moderátora a farmáře Vojty Kotka. Najdete nás u tramvajové zastávky pod Záhorskem. Více na leharofest.cz.
13: Go, go, go, gorila!
14: Kup
10: kávu a zachraň Rafikiho přátele. Rafiki byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiki. Rafiki znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiki přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiki a zachraň Rafikiho přátele. www.kavagorilla.cz.
13: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
14: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
15: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
16: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.

0: Kdo se bude zpívat a kdo bude tančit na stole, bude stoprocentně ten, kdo možná vyhraje parádní dovolenou za 40 tisíc. Posloucháte Hit Radio 8.51 a jdeme na to.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
0: Kdo nás třeba posloucháte poprvé, tak ano, máme tu soutěž, připoutejte se prosím, virtuální letadlo, sedačky, 6 řad A až F a vaším úkolem je trefit tu správnou, na které si myslíte, že se schovává parádní zájezd od Invie v hodnotě 40 tisíc korun dle vlastního výběru.
2: Dokonce pro dvě osoby, jo. Když se vám zadaří, tak vyhrajete tuhle tu dovolenou pro dvě osoby za 40 tisíc, nebo na té sedačce může být dvakrát lístek na letenskou pláň na show Marka Strace, nebo desková hra Člověče, nezlob se, a nebo vůbec nic.
0: Jasmin dala nápovědu k sobě na Instagram, já dal nápovědu k sobě na Instagram dnes. Už se blížíme, tak uvidíme, jestli si sednete na tu správnou sedačku. 800 937 937, volejte právě teď. No jo, tady to zvoní.
2: Ty chtějí na tu dovolenou a já to chápu.
0: Tady to zvoní. Dobré ráno, chcete na dovolenou?
3: No každopádně, líbilo by se mi to.
0: No hezký, jak se jmenujete?
3: Alenka.
0: Ahoj, Alenko.
3: Černého Kostelce.
0: Alenka z Černého Kostelce.
3: Červeného Kostelce.
0: Z Červeného Kostelce. Já jsem z východních Čech, znám ho velice dobře, omlouvám se všem z Červeného Kostelce.
3: Tak,
0: Alenko, jakou sedačku typuješ?
3: No mě by se líbilo 4D.
0: 4D.
2: Alenko, ty jsi viděla nebo neviděla nápovědy?
3: Snažím se to hlídat, ale vzhledem k tomu, že jsem v práci, tak je to pade na pade, no.
0: 4D.
2: Vzhledem k tomu, že jsi v práci, tak je to pade na pade. Alenko, není to pade na pade, je to... Bohužel nic...
3: Nevadí,
0: třeba se poštěstí někomu jinému. No, nebo se poštěstí třeba tobě hnedka zítra ráno v 6.50. Nicméně 4D na této sedačce se neskrývá dovolená v hodnotě 40 tisíc korun, ale...
3: Je tam překvápko jiný?
0: Ale, tak co bys ráda? Člobrdo anebo lísky na Marka Ztracenýho?
3: Já si myslím, že obě nejsou špatný.
0: Tak Alenko, máme pro tebe dva lístky na Marka Ztracenýho na letenskou pláň, ty jsou tvoje.
3: No wow, děkuju, super.
0: Není zač. Tak Alenko, vydrž nám na telefonu a zatím přejeme hezký ráno, ahoj.
2: Ahoj.
3: Perfektní, díky.
0: No tak...
2: Tak snad zítra.
0: Tak já připomenu ještě jednou, nápověda. Myslíme si, naprosto ultimátní nápověda je u mě na Instagramu, jsem tam jako Michal Knejp, tak myslím si, že pak už bude jasné, v jaké části letadla hledat.
2: A sedačky, které už jste typovali dřív, jsou v klubu posluchačů na webu Hit Radia, kam se můžete normálně registrovat a všechno to tam uvidíte, tak tam utíkejte, ať to zítra někdo zvládne.
0: Tak zítra v 6.50.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Ale Farben, Junotas, Please Tell Rosie, 8.57. A Best Friend je pro vás i vaše Hit Radio. Snídaní šampionů, ta čtvrteční, právě končí. My vám děkujeme za další společné ráno.
1: Těšíme se zase zítra, klasicky od 6 do 9. My tady budeme i s Davem, tak doufáme, že vy taky.
0: No a doufáme, že už v 6.50, případně v 8.50, zítra v pátek rozdáme tu dovču v hodnotě 40 000 korun pro dva dle vlastního výběru.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Tak se mějte krásně, zvládněte čtvrtek.
1: Ahoj, ahoj.
0: A zítra v 6. Jsme tady, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním minutu před 9. Bára Škrybová, mějte krásný čtvrtek. Na Klatovsku před obcí Bojanovice směr od Horažďovic je vozovka uzavřena, a to v obou směrech. Likvidují se tady ještě následky havarovaného nákladňáku. Karlovarsko je v současné době klidné, tak šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
7: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
9: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
10: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s...
9: Náplně hned.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
15: Máme 9 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb je na spadnutí. Návrh ministryně financí Aleny Schillerové míří do poslanecké sněmovny. Jak na EET 2 nahlíží lidé, to ví mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
16: Dvě třetiny Čechů a Češek podporují opětovné zavedení EET a více než polovina lidí považuje její zrušení v roce 2022 za chybu. Data jasně ukazují, že občané, ale i podnikatelé chtějí férová pravidla. Návrh zákona podpořila také například Hospodářská komora či Svaz obchodu a cestovního ruchu.
15: Hlavním cílem zákona je omezit šedou ekonomiku a minimalizovat administrativní zátěž poctivých podnikatelů. Cena benzínu dnes opět nepatrně klesla. Litr už vychází v průměru na 42 korun. Cenový strop u nafty pak naopak mírně vzrostl. Za litr dáme lehce pod 40 korun. Pro představu, loni v červnu byl litr benzínu levnější o zhruba 8 korun. Nafta asi o 6,50. Na nové dopravní omezení si zvykají řidiči na Karlovarsku. Silničáři zahájili opravy hlavního tahu mezi Plzní a Karlovými Vary u Toužimy. Úsek je dlouhý asi 4 kilometry. V některých místech provoz řídí pracovníci stavby, jinde pak provizorní semafory. Práce za více než 40 milionů korun potrvají do září. Největší z českých favoritů v boulderingu Lukáš Mokroluský postoupil na světovém poháru sportovních lezců v Praze na Štvanici z kvalifikace. Z 11. místa prošel mezi 24 semifinalistů a v pátek se pokusí dostat i do bojů o medaile. Pro ostatní Čechy ve středu závod skončil.
17: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneuservis. Pneuhájek.cz.
1: Kdo si pamatujete, jak bylo včera, tak dneska to bude úplně obráceně. Z počátku dne ještě sluníčko, ale s odpolednem se pak zatáhne a s večerem přijdou přehánky, které se někde postupně přemění i v déšť. Tudíž pokud jste plánovali nějakou venkovní aktivitu, nejlepší bude stihnout jí dopoledne. Na teploměrech se dneska v maximech objeví 25 stupňů Celsia, na horách 21.
2: Hit Radio FM+.
1: A otvíráme čtvrteční dopoledne.

alone. Head and shoulders, knees and toes, hlava, ramena, kolena, paty. To byla hezká hra, kterou jsme hráli jako děti. No a teď jste si ji mohli společně s námi zahrát i na Radio FM+. Tak, a já teď teda píchnu do vosího hnízda, jak už jsem říkala, jo. Tudíž, muži, ženy, partneři, manželé, halo, jak to máte s dělbou financí a nákladů na domácnost? Dřív to bylo vždycky tak, že prostě muž, lovec, žena se stará o rodinný oheň, a to nejenom v pravěku, ve středověku a tak dále. V přetavený formě to takhle fungovalo automaticky ještě opravdu donedávna. Chlap byl prostě ten, co se hlavně staral o finance, a žena obstarávala to teplo domova a děti a tak dále. Teď, jak doba postupuje, tak je to trošku jinak a muži prý aktuálně většinou chtějí, aby se ženou podíleli na chodu domácnosti, hlavně teda co se týče nákladů a obecně financí, pade na pade, že není fér, aby to táhl jenom jeden z té většinové části. A že je to na ty muže takhle velký tlak, to určitě ano, to je jasný. Na druhou stranu ženy, potažmo matky, toho dělají za ten den taky strašně moc a taky je na ně vynakládaný obrovský tlak, který se teda muži taky jako často nedovedou ani představit. A ideálně by prý bylo, kdyby žena vydělávala aspoň stejně tak jako muž. Takhle, ideálně by to určitě bylo, ale prakticky je to často špatně proveditelný. A já se teda ptám, vnímáte to stejně nebo jedete doma po staru? Jak to vidíte? Určitě se nebojte vyjádřit i muži, proč a jak a tak, ať se všichni lépe pochopíme. WhatsApp 720 870 237 a pouštím k tomu přemýšlení teď Nickelback a Rockstar. Hezký čtvrtek! Andrew is

0: choď von, taky choďte von, zatím je tam hezky takhle dopoledne. Tina a Rytmus, Příběh, Hit Radio FM Plus, s vámi 9.25. My tady spolu řešíme dělbu financí v domácnosti, protože nejnovější výzkumy ukazují, že muži by rádi, aby se se ženou dělili 50 na 50. A David mi píše, dneska je na chlapy tlak obrovský, pořád se tak trochu očekává, že budou hlavní živitele, ale zároveň mají být rovnocení ve všem ostatním. Není to úplně jednoduchý. Davide, souhlas, nemáte to lehký, opravdu ne. Petra, u nás jedeme podle příjmu, manžel vydělává víc, tak platí větší část hypotéky, já zase řeším většinu věcí kolem dětí. Na korunu přesně to nepočítáme, hlavně aby bylo fair pro oba. Paráda. Martin, za mě je 50 na 50 opravdu hezká teorie, ale realita bývá jiná. Když jeden vydělává dvojnásobek, tak mi přijde logický, že přispívá víc. Důležitý je, aby se nikdo necítil využívaný. To je taky zajímavý, ty bláho. Jana, jsme spolu 27 let a všechno jde na jednu hromadu. Nikdo jsme neřešili, kdo vydělal víc. Jsou to společné peníze na společný život. Jo, děkuju moc. Mně se strašně líbí, že jsme to vlastně udrželi v takovém konverzačním míru, řekněme. Pokud to takhle zdravě má nastavena většina domácností tady u nás v Čechách, tak to mám teda za vás opravdu radost. Je malý pátek, to jsem dneska ještě asi neřekla, je potřeba to říct. Tak se za chviličku zahrajeme Lady Gagu a Dermot Kennedy přijde a vy mějte krásný den. Díky, že jste s náma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, žvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Rodinný dům v Oskořínku na Nymbursku za 4 450 000. Byt 2 plus KK Praha Staré město za 15 890 000. Byt 3 plus KK Praha Bohnice za 7 299 000. Byt 1 plus KK Ostrava Zábřeh za 1 630 000. A byt 3 plus 1 v Habartově za 1 990 000 korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Až Michal David.
10: Stavebniny DEK přináší mega akci. Půjčovna stavebnin DEK nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na DEK.cz.
11: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
12: Řešení je úvěr od Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit hodně.
12: Řešení je Acema.
11: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
12: Řešení je Acema.
11: A co když potřebuju 20 milionů?
12: Řešení je Acema.
11: A 30?
12: Acema.
11: A 40?
12: Acema.
11: A 50?
12: Acema. Jde to i bez banky.
11: Hele, nezaseko ses?
12: Ne.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
14: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a olej řepkový litr za 26,90. Byla. To dobré začíná u nás.
15: skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
16: Plzeň žije divadlem. Davidské divadlo. Divadlo na zábradlí. Dekadencers. Ivan Trojan. Hinek Čermák. Jitka Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
17: Hit Radio.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

Dermot Kennedy Kiss Me, Hit Radio FM Plus s vámi. Mějte krásný den, je malý pátek, dneska to doklepeme a zejtřek ten už se vůbec nepočítá. Takže v podstatě máme víkend už teď. Dnešek navíc letí jako blázen, dopoledne je v plném proudu a za chvíli odbije i 12. A jako tajfun přijde 112. Jirka Pelnář a s ním obrovský útok na naše vzpomínky a na naše city. On má na to totiž úžasný nástroj a to jsou srdcovky. Jinými slovy, retro písničky, které nás provázely dětstvím, mládím, no prostě jako situacema, které pro nás byly zlomový a vryly se nám do paměti. Má jich 5+1 na vaše přání. Tak si to dneska zase s Jirkou užijte a tady máte i něco ode mě. Jdeme na 90-kovou diskošku, když už máme skoro ten víkend. What is love?

0: We Pray, Hit Radio FM Plus s vámi, hezké dopoledne přeje Bára Škrybová. Já bych vám jenom ráda připomněla, že existuje taková parádní vymoženost a to se jmenuje WhatsApp. A číslo k nám do studia je 720 870 237. A tam mimo jiné čekáme i na vaše dopravní info, tudíž pokud cokoliv na vašich cestách potkáte, chceme to vědět. Napište, namluvte, vyfoťte, natočte, to je na vás, jakou formu zvolíte. Třeba se vám tahle vaše dopravní informace opravdu vyplatí, protože od příštího týdne začneme za dopravní info odměňovat. A to každý den až do konce června. Hit Radio.
1: Hit Radio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
4: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
3: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Si, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Kaufland.
9: Jsou tady.
8: Jsou tady.
10: Jo, jsou tady.
11: Jsou tady.
8: Řekni to všem!
11: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
8: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
12: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
13: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
12: A tak to bude drahé.
13: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
15: Senkor. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
16: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
20: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
21: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
22: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
23: Plzeň, divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan, Čermák, Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
24: Hit Radio FM Plus.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu. Hit Radio.
0: Ooh, that was boring.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě si Iva Hačmusa povídala s psycholožkou Norou Jakobovou o školním stresu.
1: Co se týká toho výkonu, protože ona ta škola je o hodnocení našich výkonů, co dokážeme, jak dokážeme přemýšlet a hrozně záleží, jak se s tím vlastně pracuje, co ta známka vlastně znamená.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: Lord Miner, where to go, to je krása. Vzpomínky na střední školu a opravdu prostě boží. Díky moc, že jste zítra rádiem FM plus 9:55. Jdeme se podívat na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech na Klatovsku před obcí Bojanovice směr od Horažďovic. Tam je vozovka uzavřena a to v obou směrech, je to z důvodu likvidace nehody nákladňáku. Karlovarsko je aktuálně v klidu, tak aspoň tak. Šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
6: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku.
0: Náplně hned.
9: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
5: On air.
10: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
11: 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Poslanci dnes budou hlasovat o sněmovních nominantech na udělení nebo propůjčení státního vyznamenání. Předběžný seznam čítá 151 jmen. Zákonodárci z dolní komory v něm mohou škrtat nebo jej naopak doplňovat. Na programu jednání sněmovny jsou pak zejména pravidelné interpelace na členy vlády. Terasy u Velkého divadla J.K. Tyla v Plzni se dočkají opravy. Informaci nám potvrdil i primátor Roman Zarzický.
12: Mohu potvrdit, že u Velkého divadla, tedy u toho starého původního, uděláme novou terasu, která se nachází nad severní přístavbou. Vyměníme to původní aglomerované dřevo, tedy takovou podivnou slitinu, která už je značně opotřebovaná, za velkoformátovou betonovou dlažbu. Přidáme také městský mobiliář, opravíme to schodiště a cílem je zlepšit pobytové podmínky a také mít možnost konání různých koncertů, případně setkání.
11: Město na rekonstrukci vyčlení z loňského přebytku hospodaření částku 7 milionů korun. Evropská komise je připravena mírně uvolnit evropská rozpočtová pravidla, aby pomohla zemím EU vyrovnat se s energetickou krizí. Brusel umožní členským státům vynaložit až 0,3% HDP ročně na financování opatření zaměřených na snižování závislosti na fosilních palivech. No a závěrem ještě volejbal. Po vítězném vstupu do Ligy národů proti domácí Číně dnes Češky na úvodním turnaji odehrají zápas proti evropskému soupeři. Čeká je 4. tým světového žebříčku Polsko. Hrát se začíná právě teď, tak držíme palce.
13: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
0: Ještě chvilku by nám mělo vydržet sluníčko, ale po zbytek dne se nám pak schová za mraky a s večerem přijdou přehánky, někde i déšť. Teploty v maximech na 25 stupních, na horách to bude 22 stupňů Celsia.
5: Hit Radio FM Plus.
0: 10. nám odbyla, lampa ještě svítila, ne, to je verš z jedné básničky, pak dohledám z jaký. Každopádně díky, že jste s námi, dopoledne pokračuje Bára Škrybová, zdraví.

tady Virgeta, Hit Radio FM Plus s vámi, 12 minut po desátý. A my jdeme teďko do českého hudebního rybníčku, protože kdo máte rád kapelu Kryštof, tak myslím, že jste teď jako na trní, protože kapela Kryštof bude vydávat novou desku. Jmenuje se Půlnoční hřích a vyjde už 9. června, to je vlastně v úterý v příštím týdnu. Nicméně už dneska vypouští první vlaštovku z toho alba. Je to titulní single, je vlastně stejnojmenný, protože se jmenuje Půlnoční hřích a naspíval ho Kryštofáci s influencerkou Dominik Alagio. Videoklip potom bude následovat a to hned v neděli v 19 hodin. To je neuvěřitelné, to jsou napínačky, že jo? Kryštofáci, co? Držíte to? Určitě si o tom poslechněte a to přímo i z úst člověka nejpovolanějšího, tedy Richarda Krajča. Zítra v 8 hodin ráno přijde do snídaně šampionu, tak nezapomeňte ladit. A my teď na Hitrádiu FM Plus zůstáváme v českém rybníčku, protože si dáme Evu Farnou a taky Miraj. Vzpomeneš si?

10 hodin 23 minut, Shawn Mendes, Street or Better na Hit Radio FM+. Já jsem tady v úvodu hodiny říkala, že 10. hodina odbyla a automaticky mi tam naskočilo, lampa ještě svítila a slíbila jsem, že dohledám, odkud je to. No je to. Není to teda žádná velká poezie, ale jedná se o říkanku ze hry Krvavé koleno. Máme to, juchu. Jen teda já už si nepamatuju, jak se Krvavý koleno hraje, to jsem si teda hledala, ale pravidla se různí a já se v tom moc nevyznám. Takže výzva pro vás, kdo si hru na Krvavý koleno pamatujete, dejte mi vědět. Náš WhatsApp 720 870 237, ten snese všechno. Je čtvrtek dopoledne, s vámi Hit Radio FM+, Bára Škrybová, za chvíli LP Lost on You a taky Imagine Dragons.

0: www.unicredit.cz.
1: Pouze v Unicredit Bank teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně, až 5000 korun. Unicredit Bank.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení. Státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Plastové výsuvně kyvné střešní okno Roto R79 v trojskle v rozměru 74 na 118 cm nyní za skvělých 10 000 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro střešní okno Roto za skvělou cenu. Více na DEK.cz. Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guest a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free, vyplatí se zastavit.
9: Už tento pátek vás v letní festivalové zahrádce Leháro čeká rock'n'rollový nářez kapely kolem herce, moderátora a farmáře Vojty Kotka. Najdete nás u tramvajové zastávky pod Záhorskem. Více na leharofest.cz.
10: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
11: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
12: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
13: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
14: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
16: Plzeň žije divadlem.
17: Davidské divadlo.
16: Divadlo na zábradlí.
17: Dekadencers.
16: Ivan Trojan.
17: Jinek Čermák.
16: Jitka Schneiderová.
17: 14. až 22. června.
16: Posem na divadlo.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Imagine Dragons Sharks na Hit Radio FM+. Moc díky, že ladíte dopoledne Hit Radio FM+. Určitě laďte i snídaně šampionů, třeba se vám zítra poštěstí a vyhrajete si dovču od Invie v hodnotě 40 000 korun. Ta hra se jmenuje Připoutejte se, prosím, a hraje se za to ráno hned dvakrát, v 6.50 a v 8.50. Vy prostě jenom zavoláte a představíte si před sebou sedačky v letadle. 6 řad a v každé 6 sedaček a tipnete si jednu. Když se totiž připoutáte na tu správnou, která odlétá, tak máte dovču za 40 táců v kapse. Jelikož hrajeme druhý týden, už není moc možností, tudíž šance se pro vás opravdu zvyšují. Jaké sedačky už byly tipnutý, to najdete v klubu posluchačů, stačí se tam jenom zaregistrovat. A když se dneska navíc podíváte i na instagramový profil Michala Knajpa, tak tam najdete i nápovědu, kde se ta výherní sedačka asi skrývá. Jinak ještě info, když netrefíte sedačku s dovčou, může se stát, že jste třeba sedli na tu, která vám nadělí aspoň člověče, nezlob se, a nebo taky lístky na Marka Ztraceného a na jeho koncert na Letný, takže obojí se vyplatí, určitě to zkuste. Díky moc, že jste zítra Rádiem FM+ a my vás za to jdeme teď odměnit jednou z největších pecek a ikon českého rapu a hiphopu. Tohle jsou Chaos a Vodopády. Opravdu nádherná a povedená a věčná záležitost. Užijte si ji.

0: No jo, nějakou takovouhle pařbu to chtělo. Ella Henderson, Rudimental Alibi. My jsme se tady už několikrát řekli, že máme malej pátek, tak jako to vždycky ve čtvrtek děláme. A děláme taky všechno pro to, abychom si ho užili a naladili se na víkend. Kam vyrazit? No a tenhle víkend, ten přináší jednu obrovskou party. Už pozítří, tedy tuto sobotu 6. června, to Krušné hory rozbalí v drum and bass stylu. A Bertamech totiž proběhne festival Big Dance. To je 10 hodin hudby bez pauzy a vystřídá se tam 10 DJů. A všechen tenhle 20-kilowattový křišťálový zvuk se ponese z ultimátního US Army trucku. Jako to je prostě nádherná a boží záležitost. Chybět nebudou ani lasery nebo třeba obří LED panel. Kdo se chystáte přespávat, jakože vám to samozřejmě doporučuju, tak tady je paráda veliká, protože parking, stany i karavany jsou zadáčo. A navíc aktuálně běží limitovaná akce v předprodeji, to znamená, že 3 lístky zaplatíte a 4. dostanete úplně zadarmo. Takže vyrazte s partou a parádně si to užijte. www.bigdance.cz 6. června a Bertami.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
3: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
8: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
9: Sudovi šrot, republice ocel.
10: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
11: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
12: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. autowolf.cz.
11: Tak asi tu červenou.
13: Baumax slaví 10. narozeniny.
14: 10 let skvělý.

0: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na Baumax.cz.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
5: Senkor.
6: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Hit Radio FM Plus.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Víte, co je nejlepší k víkendové snídani? Lea Děnděši.
1: Dobré ráno.
0: Spousta energie, skvělá nálada a vážných informací jen tolik, kolik jich pro víkend potřebujete.
1: To byl spíš pozdrav nějaký indiánský, ne?
2: Asi jo.
0: Víkend je lepší s Hit Rádiem.

0: for another.
1: Tohle je taky paráda veliká, na zvednutí nálady jako dělený One Direction, wow, one way or another. Hit Radio FM Plus s vámi, 2 minutky před 11. Bára Škrybová zdraví před námi doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně nemáme hlášenou žádnou novou dopravní nehodu ani komplikaci, ale ještě pořád se na Klatovsku před obcí Bojanovice směr od Horažďovic likviduje nehoda náklaďáku, tudíž je tam vozovka uzavřena v obou směrech. Pozor na to. Karlovarsko je aktuálně stále v klidu. Šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Jenom hity. Hit Radio.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: Zbavte se odolných zbytků jídla a masnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish. Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
7: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
8: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
9: Drž mi kabelku.
8: OK, to jsem nečekala.
7: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
10: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
4: On air.
11: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
12: Je 11 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Průměrná mzda v Česku v letošním prvním čtvrtletí stoupla meziročně o 8,1%. Aktuálně dělá 50 282 korun. V meziročním srovnání je to o zhruba 3800 korun více. Nicméně po zohlednění inflace vzrostla mzda reálně o necelých 6,5%. Na vrcholu Čerchova se letos chystají novinky. O co jde, prozradí starosta Domažlic Stanislav Antoš.
13: Největší novinkou je samozřejmě horská chata, která byla otevřena v říjnu v loňském roce a letos tedy vstupuje do první letní sezóny. Je to zařízení, kde se nabízí restaurace, ubytování a veškeré zázemí. V letošním roce se ještě také připravuje naučná stezka s expozicí, která bude umístěna rovněž na vrcholu Čerchova.
12: Na vrchol Čerchova pak i letos jezdí speciální autobusová linka, která vozí turisty z Domažlic a končí pod Čerchovem. Slavnostní večeří lídrů zemí Evropské unie a západního Balkánu dnes začíná summit věnovaný plánovanému rozšíření evropského bloku o 6 států regionu. Na zasedání Česko zastoupí premiér Andrej Babiš. Západní Balkán zahrnuje Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Černou Horu, Kosovo, Severní Makedonii a Srbsko. Český fotbalový nároďák se chystá na generálku před světovým šampionátem. Naši v New Jersey nastoupí proti Guatemale. Utkání se bude hrát zítra ve 2 ráno našeho času.
14: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
1: Dnešek bude po většinu dne zatažený s teplotami v maximech na 25 stupních Celsia, na horách 22. Čekáme i přehánky a s večerem přijde i déšť.
4: Hit Radio FM Plus.
1: Čtvrtek dopoledne, za chvilku live s Jirkou Plenářem, tentokrát je hostem magistra Martina Míšková a bude se mluvit o oslavách města Přeštice.

0: Mým vzácným hostem ve studiu Hit Rádia FM Plus je paní magistra Martina Míšková, ředitelka kulturního a komunitního centra Přeštice. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem moc rád, že jste přijala pozvání. My si dnes budeme společně povídat o velkolepých oslavách, které budou v Přešticích. 800 let města. Když jste dávali dohromady ten program, tak cítili jste při těch přípravách spíš zodpovědnost anebo nadšení?
1: Já si myslím, že se to propojovalo, protože už od roku 2025 byla ustanovaná taková, nechci říct komise, ale skupina, která měla rozdělené jednotlivé úkoly a tím, že já jsem ředitelkou příspěvkové organizace, která je pro kulturu, tak ten program byl hlavně na mě, ale samozřejmě nabalovaly se věci a de facto už v roce 2025.
0: Co je nejzásadnějšího na přípravách?
1: Třeba podpisy s jednotlivými kapelami, tam ty termíny čekají třeba 2 roky.
0: Páně.
1: Protože tam si stanovujete datum. Oni třeba datumy jsou, ale my potřebujeme zrovna to dané datum.
0: Pojďme na hlavní program. To budou 3 dny plné slávy, plné radosti, plné kapel. Kdy to přesně bude a na co se můžeme těšit?
1: Není to jenom o kapelách, je to celkově, aby si prostě mezi těmi daty 12, 13, 14 červen našel to své každý. Že začínáme v pátek 12. června na hlavní stage, kde byl dán prostor mladým kapelám, ti vlastně odstartují ty velkolepé oslavy. Dále potom se přeneseme do 13. 6. a tam už pojedeme na 2 místech. První bude část v městském parku, která je přizpůsobena pro společnosti dětí a vlastně mohou si tam zažít takzvané historické události. A dále potom na Masarykově náměstí od 13 hodin začíná pěvecký sbor Hlas v Přešticích. Dále potom přijedou partneři z Krška, takže ti tam mají také 2 vystoupení. No a myslím si, že od 16 hodin už Přeštické náměstí bude asi hodně plné, protože přijede Michal David. Od 18 hodin pokračuje Kateřina Marie Tichá s kapelou.
0: No a Zlatý hřeb večera, boj tady.
1: Zlatý hřeb se posouvá trošičku, protože od 20 hodin máme naplánováno 13. června afterparty Horečka sobotní noci s Jirkou Flajsikem, protože Vojta Dyk se nám přesunul a já jsem za to docela ráda na 14. na samostatní vystoupení a bude to jako takový oficiální vrchol těch přeštických slavností.
2: Hit Radio

0: Mým dnešním hostem je magistra Martina Míšková, ředitelka kulturního a komunitního centra Přeštice. Paní ředitelko, oslavami 800 let města v červnu, o kterých jsme se před chviličkou bavili, to nekončí. Já jsem koukal, že vy chystáte celé léto v Přešticích.
1: 23. července v barokním chrámu na nebevzetí Panny Marie v rámci západočeského baroka, které podporuje Plzeňský kraj, bude slavnostní koncert Jiřího Pavlici a Hradištěnu. V letošním roce budou vlastně v Čechách, oni vystupují spíše na Moravě, budou mít jenom dva takovéto koncerty. Samozřejmě předtím budou komentované prohlídky, protože náš chrám je krásně zrekonstruovaný, máme nového pana faráře, který otevřel cestu a můžeme vlastně ukázat i takový skvost, který v Přešticích máme.
0: Ano, velké téma, barokní perly Přeštická, bude to pouze o tomto jednom koncertu, nebo toho bude víc?
1: Barokní perly je to celý den komponovaný, komentované prohlídky, bude tam vlastně ten slavnostní koncert a je to doprovázeno i doprovodným programem v Domě historie Přeškicka, který se chystá na tuto událost i různou expozicí a výstavu. Protože já musím říci, že ty oslavy semkly Přeškické, nadšence všechny lidi, kteří v Přeškicích pracují v různých organizacích, školách, tak, že prostě se to všechno propojuje a všichni spolupracují vzájemně, se doplňují a ty oslavy nás nějak jako posunuly a semkly. Město si asi kultury váží velmi finanční prostředky, které napumpovaly do těchto celoročních oslav, jsou nemalé. S tím, že samozřejmě to léto nekončí jenom barokními perlami, ale zase na své si přijdou třeba seniori, protože děláme dechparádu pod čerým nebem, přivážíme kapelu Kumpánovi, muzikanti, kteří hrajou jenom 10% v České republice, jinak je to profi dechovková kapela, na kterou jsem také čekala třeba 2 roky. Na Farské zahradě bude v srpnu kouzelná zahrada, kterou pořádá římskokatolická církev, pan farář Buk. Takže myslím si, že to léto, letní kino v Přešticích.
0: No, na to jsem se chtěl zeptat.
1: Letní kino je už dlouhodobá záležitost, která v Přešticích je takové poděkování a vyvrcholení toho, že chodí do našeho kamenného kina a vždycky poslední týden v srpnu. Od úterý do soboty promítáme filmy, které se připravují a my zatím program neodkrýváme, my čekáme do poslední chvíle, protože ty filmové novinky pořád stále přicházejí. Jasně, jasně. A chceme být divákovi co nejblíž.
2: Hit Radio FM Plus.

0: Martina Míšková, ředitelka Kulturního a komunitního centra Přeštice, je mým dnešním hostem a povídáme si o velkolepých oslavách 800 let města Přeštice. Snažíte se ten program dělat spíše pro místní, anebo pro lidi z celého našeho regionu?
1: Tak určitě primárně pro místní, samozřejmě, ale jsme rádi, že se na našich akcích, a já to sleduju velmi pečlivě, jak na vnitřních akcích, takzvaně v sálech a podobně, i na venkovních akcích přijíždí velké množství lidí různých koutů. A my to dobře víme i proto, že některé věci se tam dělají i z takzvaného projektu rozvoje služeb na Přešticku a tam se vede takzvaná prezence. Takže já vidím, že tam k nám přijíždí lidi opravdu z celého regionu, dokonce i z Prahy a podobně.
0: Pro vás jako pro organizátorku a celý organizační tým je samozřejmě vždycky velký strašák počasí. Budou oslavy a slavnosti za každého počasí?
1: Budou.
0: Super.
1: Já objednávám nejenom kapely, ale i počasí.
0: Nádhera. Jenom možná asi doporučení pro návštěvníky, aby si nenosili návštěvníci deštníky, ale pláštěnky.
1: Určitě. A já mohu doporučit, protože samozřejmě s tím, že jsou oslavy, máme nádherný merch, reklamní předměty, prodáváme na e-shopu, který máme, takže i pláštěnky s logem 800, krásná zelená kulička, kterou si vemete jenom do dlaně a můžete být na celý program, když bude pršet.
0: A kde je e-shop?
1: E-shop je www.tic.přeškice.cz.
0: Nádhera. Máme za sebou léto a teď jdeme, a to mě strašně baví, na název Nadupaný podzim. Co je nadupaný podzim?
1: Ten nadupaný podzim je v tom, že 5.9. první týden v měsíci září už x let tradiční přeškytské pivní slavnosti. Opravdu jedeme ve velkém stylu, tak se podařilo poskládat opravdu teda vele kapely a ještě k tomu přijede Dalibor Gondík s tím, že oni budou celý den s přenosovým vozem na pivních slavnostech a budou předávat do éteru veškeré dění, které na těch pivních slavnostech budou. Samozřejmě po ranní dvojce nastupuje Jojo Band, dále potom Electric Therapy, ano, dále potom Claymore, o 20 hodin Olympic s Petrem Jandou a o 22 hodin Panoptiko.
0: O, oh, dobře.
2: Hit Radio FM Plus. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Město Příštice letos slaví 800 let, dnes máme tady téma celoroční oslavy. Pivní slavnosti v Příšticích, je to spíš o pivu, nebo je to zase o setkávání lidí, anebo je to o koncertech?
1: Ono se to tam propojuje všechno, protože lidi přijdou za dobrým pivem, ví, že tam budou relativně dobré kapely, a že to náměstí tepe, zpívá, tancuje.
0: Krásný. Platí se vstup?
1: Ne.
0: Je to zdarma?
1: Vše je zdarma.
0: Příštice, země zaslíbená. Jak je to možný?
1: To je velké, opravdu.
0: Dneska nic není zdarma.
1: Ano, takhle, my bychom, protože to náměstí je tak specifické, že bychom nedokázali ten vstup vybrat. A je to poděkování lidem, kteří chodí celoročně, jak jsem říkala, na různé jiné placené kulturní a jiné společenské akce. Takže je to takové jakoby poděkování. Samozřejmě v letošním roce díky těm oslavám je to takzvaně více nadupané.
0: Co když ale jsou mezi námi posluchači, kteří nemají rádi pivo, radši by si dali vínko?
1: To si dají určitě 3.10., protože další akcí, která je už letitou záležitostí v Přešticích, je Přeštický festival vína. Vinaři se do Přeštic těší. Každým rokem přidávají více a více krabic a žádné nevozí zpět.
0: Jaká je atmosféra na festivalu vína?
1: To náměstí žije, jsou tam stánkaři nebo vinaři, kteří už mají svoji klientelu, takže oni už si tam ti návštěvníci jdou primárně za nimi. Samozřejmě hraje cymbálovka, je tam zase nějaký ten hudební doprovod a je to součástí tour České festivaly vína. Dneska už je jich asi 49, co jsem koukala, ale Přeštice byly v té malé mapě a začínaly. A teď už je velká mapa a prostě vinaři také jedou, nejenom pivaři, ale i vinaři.
0: A taky rokoví hudebníci, protože na pivních slavnostech tedy Panoptiko, mimo jiné samozřejmě Olympic, legendy. A když se dívám na vaše webové stránky, tak samozřejmě vidím tady vánoční trhy, vidím tady spoustu ještě dalších menších akcí a pak tady na mě svítí jedno jméno. A za to vám jako tleskám, protože dostat Vaška Nojda Bártu, to teda klobouk dolů.
1: Ono to bylo myšleno původně na té hlavní oslavy, i tak jsme to všechno anoncovali, ale já si naopak myslím, že to bude taková hodně velká slavnostní, taková polotečka za těmi oslavami, které v Přeškicích probíhají. Ještě v tom září jsme zapomněli třeba na Haydnovy slavnosti, které se vrací do Přeškic a bude tam nádherný koncert v chrámu.
2: Hit Radio FM Plus

0: Martina Míšková, ředitelka kulturního a komunitního centra Přeštice, je mým dnešním hostem. Povídáme si o velkolepých oslavách nejen 800 let města Přeštice, ale vlastně o celém programu, který bude v průběhu celého roku. Paní ředitelko, úplně na závěr. Co něco moderního chystají Přeštice?
1: Určitě v roce 2026 budou Přeštice součástí projektu Junior Fest. Je to mezinárodní dětský filmový festival, zapsaný spolek Junior Fest. V září 25 oslavnostně otevřel Junior Film Centrum. Je to centrum, kde není jenom spolková místnost, ale je to další jakoby prostor. Čím dál tím více se tam návštěvníci, děti a podobně začínají scházet k filmové tvorbě, k filmové výchově, workshopy a podobně. Takže je to takový hub festivalu, protože festival pracuje celoročně a celoročně chce dokázat, že ten Junior Fest festival, který je v těch 6 městech Plzeňského kraje najednou v listopadu, není jenom takový jako výkřik do tmy.
0: Jasně.
1: Ono to teď má velký přesah, protože filmová výchova, filmová tvorba dostává zelenou, etabluje se do škol, takže si myslím, že i Junior Fest vlastně se snaží přinášet nejenom ty filmy, pojďte na filmy, ale má to i tu výchovně vzdělávací edukativní podtext.
0: To je jedna stránka moderních technologií, no a teď, co se týká moderních technologií, které vizuálně ještě můžeme vidět.
1: V rámci oslav 17. listopadu se připravuje takzvaný videomapping, který by měl proměnit budovy v živé vypravěče. Tento projekt se zatím je ve fázi ještě příprav, takže více odkrývat nebudu, ale myslím si, že bude stát za to.
0: Těch akcí je strašně moc. Jak nejlépe si můžu vybrat? Nebo kde?
1: Vyberte si jednoduše. Klikněte na tlačítko Sleduji. Nejenom Facebook města Přeštice, ale Facebook kulturního a komunitního centra je nabitý pozvánkami, informacemi a všemi událostmi. Takže tam určitě vždycky ráno na vás něco vyskočí. A troufnu si říci, že několikrát za den. Samozřejmě můžete sledovat weby a jste všichni srdečně zváni na celé oslavy. A i v roce 2027 přijďte k nám do Přeškic, protože Přeškice si myslím, že žijí.
0: Mým hostem byla Martina Míšková, ředitelka kulturního a komunitního centra. Moc děkuji za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání.
2: Live s Jirkou Pelnářem. Celý rozhovor najdete na hitradio fm+.cz nebo na Spotify.

0: Posloucháte Hit Radio FM Plus. Před chviličkou skončil rozhovor s dalším zajímavým hostem v rámci pořadu Live s Jirkou Pelnářem. Tenhle pořad je o významných hostech a zajímavých lidech nejen ze západních Čech. Doporučuji, podívejte se na web hitradiofmplus.cz, popřípadě na Spotify, najděte si pořad Live s Jirkou Pelnářem a poslechněte si rozhovory i s ostatními hosty, kteří už byli součástí historie tohoto pořadu. Máte se na co těšit, budete možná víc než překvapení. Za chvíli na Hit Radio srdcovky.
1: Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: CZ.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
10: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
11: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
12: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hit Radio FM Plus.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu. Hit Radio. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
6: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger nebo takový WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru.
7: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat?
8: Co je? Co je?
9: Co je?
7: WhatsApp, co je?
6: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6, shodou náhod. Můžete jít na 6. díl do kina.
7: Dneska přímo?
6: Dneska přímo, ano.
7: No to nám to vyšlo krásně. No.
8: Co je?
4: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pomalu by mělo končit dopravní omezení na dálnici D5. I tak dál zůstávejte opatrní mezi kilometry 62 a 65 ve směru na Plzeň. Je tam zúžená vozovka. Další info z dopravy pište na WhatsApp 720 870 237.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Už tento pátek vás v letní festivalové zahrádce Leháro čeká rock'n'rollový nářez kapely kolem herce, moderátora a farmáře Vojty Kotka. Najdete nás u tramvajové zastávky pod Záhorskem. Více na leharofest.cz.
7: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden choduraš pekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
13: Je 12. hodiny, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Potravinové banky a jejich výdejny budou v Česku fungovat nejméně do konce roku 2028. Na konferenci o výsledcích původně tříletého projektu České federace potravinových bank to oznámil její předseda Aleš Slavíček. Kapacita výdejen se rozšíří do dalších 50 měst. Z koncept topné sezony je podle expertů nejlepší čas v roce na změnu dodavatele energií. Podle dat poradenské služby Revido má dnes výhodně nastavené energie jen zhruba pětina z nás. Změna nám přitom může ušetřit i tisíce korun měsíčně, podle čeho dodavatele vybrat, poradí Jiří Matoušek ze společnosti Centropol.
14: Doporučuji všem spotřebitelům, aby se podívali i na dodavatele, to znamená, nezaměřili se jenom na cenu, podívali se na například recenze, které jsou velmi důležitou, měly by být důležitou součástí výběru dodavatele. Ano, doporučuji, aby se podívali i na jeho velikost a historii.
13: Výhodné nabídky bývají u fixací na 1 až 2 roky. Podle odborníků je bezpečnější spíš časově omezený závazek. Medvěd zaútočil na člověka v regionu Liptov na severu středního Slovenska. Uvádí to televize Markýza. Útok se stal v obtížně přístupném terénu a tak je problém se k napadenému lesnímu dělníkovi vůbec dostat. Kvůli počasí není možné nasadit vrtulník. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Na Klatovsku dál pokračují opravy průtahu Nalžovskými horami. Do konce stavební sezony se proto uzavřel hlavní tah z Domažlic přes Klatovy na Horažďovice a pak dál na Strakonice. Stavba za více než 100 milionů korun by měla skončit poslední etapou do října příštího roku.
15: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
2: Na čtvrteční odpoledne předpověď pro západ Čech slibuje většinou polojasno, postupně oblačno a objeví se i přehánky. Teploty 22 až 25 stupňů.

12 hodin, 2 minuty, je tady první čtvrteční poledne roku 2026 v měsíci červnu. Červen, je to možný. Teď nedávno, tak jsme se učili psát místo roku 25-26. Dávali jsme si novoroční předsevzetí a už je tady půlka roku pryč. Je to mazec, jak to letí. A důkazem, jak to letí, tak jsou také i srdcovky Hitrádia. Hity, na kterých jsme ještě nedávno tančili. Druhý den jsme měli kocovinu, bydleli jsme doma u rodičů a teď najednou už jsme rodičemi my. Je to neuvěřitelný, ale tak pojďme vzpomínat na tuhle krásnou dobu. Začínáme v roce 1992. První srdcovka z pěti nás vezme do začátku 90. let. Je to skvělý. Charles a Eddie a fakt vyloženě pohodová záležitost. Jenom pro vás. Pojďte si to užít. Zavřete oči. Tohle jsou srdcovky Hitrádia.

0: Charles a Eddie, Would I Lie to You? Ve 12 hodin a 7 minut. Srdcovka s číslem 1, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Na WhatsApp Hit Radio mi hned jako první přišla zpráva, která mě strašně potěšila, dobře poslouchejte. Ahoj Jiříku, to máš pravdu, letí to až moc rychle. Nedávno jsem byla v pubertě a teď jsem mladá babička. A nejen hudba, ale celý svět se změnil o možná více než 360 stupňů. Moc děkuji za srdcovky, je to jako listovat fotoalbum plný vzpomínek. Zdraví Lída. Děkuju opravdu. Ze srdce, to je tak milá zpráva. A tak si zalistujeme právě teď do roku 1987 a než si dáme další duet, tentokrát Mel and Kim a jejich hit Respectable, tak pojďme zazpomínat i na naše babičky, kdy to je tak jako hezký. To jsou taky naše srdcovky. Babičky měly vždycky, za prvý pravdu, a za druhý měly nějaký svůj tajný recept. A teď v době oběda, kdy jindy, jo? A ještě navíc v srdcovkách bychom měli vzpomínat právě na jejich legendární jídla. Jaké jídlo se vám vybaví, když se řekne vaše babička? A může to být samozřejmě i zákusek, může to být nějaká buchta, nebo to může být třeba, já nevím, nějaká jako speciální snídaně. To už nechám na vás. Popřemýšlejte v klidu. Napište mi na 777-937-777, jaké top jídlo od vaší babičky si vybavujete a schválně, jestli dodnes ve vaší rodině existuje její recept a její odkaz. Dejte vědět a my si dáme hit z roku 1987. Mel and Kim na Hit Rádiu, srdcovka číslo 2.

0: Taky tak máte rádi činasky z téhle doby. Drobná paralela, 12 hodin 15 minut a srdcovka s číslem 3. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska máme takovou malou nostalgickou, to je pravda, a vzpomínáme na naše babičky a jejich kuchařské umění. Posíláte zprávy na 777-937-777. Jaké jídlo si pamatujete, když se řekne vaše babička? Tak mám tady třeba od Jardy. Bramborové placky a bramborové kolečka pečená na platu na kamnech. Zajímavý, to jsem nikdy neměl. Škubánky s mákem, cukrem a sádlem. Ani maminka takové nezvládne. Ty od babičky byly prostě speciální. Ahoj Jirko, tak moje babička dělala nejlepší opečené škubánky. Zkoušela jsem je, ale není to ono. Bohužel už moje babička tady není a tak jenom vzpomínám jak na ní, tak i na ty škubánky. No jasně, babičky a škubánky, to prostě... to je jasná definice. To jde ruku v ruce. Bára z Ostravy Petrkovic píše opékané na kostičky brambory s kiškou. Taky zajímavý. Ahoj Jiříku, babička vařila chlebíčkovou polévku a tu jsem jako dítě milovala. Občas ji uvaří moje mamka, to si teda taky pochutnám. A pak samozřejmě škubánky s mákem. Hezký den, zdraví Jana. Děkuju, co hlasovky?
3: Ahoj, tak mě se vždycky ve spojení s babičkou, která tady teda už bohužel není, kojí jídlo roštěná s rýží. Vařila to pokaždý, když jsme přijeli na návštěvu. A prostě bylo to boží. A i když mi stihla předat recept, tak ale nikdy se mi nepovedla, tak jako se vždycky povedla babičce. Ale i tak ji občas uvařím a vždycky s láskou na babičku vzpomínám.
0: To je krásný. Děkuju. Pište dál na 777-937-777 vaše vzpomínky. A pro všechny naše babičky, ať už tady, nebo tam nahoru, posílám Rock Set. Rok 1991, The Big L. Srdcovka číslo 4.

0: Britney Spears s hitem Every Time. Je 12 hodin 23 minut. Posloucháte Hit Radio a čtvrteční srdcovky s Jirkou Pelnářem.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A dneska vzpomínáme na jídla od našich babiček na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Tak píšete vaše vzpomínky. Jirka tady píše: ahoj Jirko, pamatuji si, že nejlepší jídlo, co jsem u babičky jedl, byl přírodní plátek s fazolkami na slanině a šťouchanýma bramborama. Recept pořád máme a díky vám jsem si na něj teď vzpomněl a brzy musím udělat, protože jsem na to dostal obrovskou chuť. Zdraví Jirka z Jilemnice. Díky moc. Ahoj, v roce 91 mi bylo 12 a moje prababička mě učila rodinnou bábovku. Tento recept se u nás dědí po generace, pořád ji pečeme a nic na ní neměníme, je báječná. Katka píše: ahoj, nejlepší dva recepty od babičky byly pivní štrůdl, ten nyní dělám i já a všem moc chutná, a druhý chodské koláče, ale ty ode mě nejsou jako její. A ještě jednou od Lucky: ahoj Jirko, moc si zdravím, já vzpomínám na babičku a mého teď už ex-manžela, byla úžasná, celá léta jsem ji vykala a nikdy nezapomenu na její hovězí vývar s domácími nudlemi a zbojnickou roštinou s domácím houskovým knedlíkem. Recept jsem stihla ještě vyškemrat, ale nikdy je tak úžasnou neudělám, zbíhají se mi sliny, jenom na to myslím. Prima den, zdraví Luca. Hezké, hezké, moc děkuju. Tak já taky přidám jednu svoji osobní vzpomínku, než si dáme srdcovku na přání. Moje babička, ta dělala spoustu skvělých jídel, ale naučila mě k snídani. Čerstvý chleba. Ten namažete kysanou smetanou, normálně místo másla nahoru, ale jako třeba půl centimetrovej, jo, jako kus, tlustej. Dáte tam prostě kysanou smetanu a celý, to pozor, podcukrujete klasickým cukrem, normálně krystalem. Já vám garantuju, že nic lepšího jste k snídani ještě neměli. Fakt. Slibte mi, že to musíte o víkendu zkusit, nebo že to zkusíte. To prostě musíte. Musíte. Takže vzpomínáme na naše babičky a za chviličku tak si dáme srdcovku na přání. A ještě pořád můžeme být i tak trochu nostalgičtí. Co byste chtěli zahrát? Dejte vědět na 777-937-777.
2: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více proukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Až Michal David.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: jsem Laura, jsem tady ta nejdůležitější, mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
3: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
4: Už tento pátek vás v letní festivalové zahrádce Leháro čeká rock'n'rollový nářez kapely kolem herce, moderátora a farmáře Vojty Kotka. Najdete nás u tramvajové zastávky pod Záhorskem. Více na leharofest.cz.
5: Go, go, go, gorila!
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Plzeň divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan, Čermák, Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Leone na Hit Rádiu ve 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Rádia a máme před sebou poslední hit, který je na vaše přání a dnes vlastně půjde za našima babičkama. Dnes jsme byli jako hodně nostalgický, vzpomínali jsme na kuchařské umění našich babiček. Nejvíc vedou škubánky. Jestli něco naše babičky jako uměly nejlíp, tak to jsou škubánky a potom teda spoustu bábovek. Mám tady borůvkový knedlíky. No, je to takové malé sladké mámení, úplně si říkám. Ta vzpomínka na tu babičku, to je prostě krásný. A tak tenhle hit půjde pro naše babičky a je to něco, co vám garantuju, že jste jako neslyšeli tady u nás na Hit Rádiu, možná vlastně jako nikdy. Jen ve velmi výjimečných příležitostech. A ta výjimečná příležitost je právě teď. Takže pro naše babičky, které tady s námi jsou, i které se na nás dívají ze zhora a zanechali nám tady ty sladké vzpomínky, tak co jiného, než to sladké mámení. Tak babičky, tohle je jenom pro vás. Jsme Hit Radio.

0: Hodiny s Hitem souhvězdí přesně ve 1:15 odpoledne. Je s váma Jirka Plnář, přeju pohodový den, jsem rád, že posloucháte srdcovky. Další srdcovky budou zase zítra mezi 12. a 13. hodinou. My samozřejmě pokračujeme dál, i přesto, že srdcovky končí. Po 13. hodině si opět budete moct vyhrát 12-dílnou detektivní sérii fantastických knih od skvělé spisovatelky Lizy Reganové. Nebude to nic těžkýho? Možná. Uvidíme. Bude to tedy hned po 13. hodině. To vás čeká dál tady u nás na Hit Rádiu. No a do 13. z hitů. Co tu pro vás mám? Co tady pro vás ještě chystám? Tak například Linkin Park, bude taky Mark Ember, nebude chybět ani Robin Schulz a Fastboy. A protože mi tady píšete na WhatsApp Hit Rádia na číslo 777-937-777, jakže byl ten recept na tu snídani neobvyklou od mé babičky, tak já to ty dávám k sobě na Instagram do storíčka, abyste viděli, abyste o víkendu to mohli vyzkoušet. Tak najdete mě tam jako Jirka Plnář, dám to tam během 30 vteřin, to tam bude ve storíčku, tak pak dejte vědět, jak vám tenhle recept na tuhle velmi neotřelou a neobvyklou snídani chutnal. Jste s Hit Rádiem, jsem rád, že jste s námi.
1: Tak co na to říkáš, Baru?
2: Maxi, ten byt je najednou takový větší a čistší. Primalex Polar byla skvělá volba.
1: Zastavte se v Baumaxu pro Primalex Polar. 15 plus 2 kila zdarma do konce června za 899 korun. A barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Hausbrand Café, per favore.
4: Sí, signora.
3: I v malém šálku lze dělat velké umění.
5: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Jde pak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 12. června. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
13: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
14: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
13: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
14: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
13: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
14: Takže ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
15: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský prazdroj. Těšíme se na vás.
16: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
17: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
16: Klimatizace co topí?
17: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
16: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
18: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. olympiaplzeň.cz.

0: Plzeň žije divadlem. Davidské divadlo, Divadlo na zábradlí, Decadencers, Ivan Trojan, Hinek Čermák, Jitka Schneiderová. 14. až 22. června Posem na divadlo.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Šulce Fastboy na Hit Radio v závěru dnešního poledne. Poledne je pryč, za chvilku jedna odpoledne a také nejnovější zprávy.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Následky po nehodě se stále odstraňují na Klatovsku. Opatrně u obce Rabí, kde došlo k nehodě nákladního auta. Průjezdná by silnice měla být dnes odpoledne. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady. Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej. Už tento pátek vás v letní festivalové zahrádce Leháro čeká rock'n'rollový nářez kapely kolem herce, moderátora a farmáře Vojty Kotka. Najdete nás u tramvajové zastávky pod Záhorskem. Více na leharofest.cz.
12: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
13: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
14: Je 13 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Průměrná mzda v Česku vzrostla v letošním prvním čtvrtletí na bezmála 50 300 korun. Ve srovnání s prvními třemi měsíci loňského roku je to o zhruba 4 000 korun více. Výrazně se polepšili například pracovníci v realitách. Zhruba 2600 tun různých předmětů a materiálů se za uplynulé 4 roky nestalo odpadem. Reuse centra nebo nábytkové banky dokázaly více než milionu položek najít nového majitele. Podle Jitky Hofmanové z Reuse Federace ta popisuje další benefity.
15: Jedná se o benefity v oblasti environmentální, to znamená, že předchází vzniku odpadu, navrací předměty zpět do oběhu a nacházejí nové majitele. Současně jsou velmi efektivní v tématu sociálním, to znamená, že jsou schopny podpořit osoby se specifickými potřebami, buď je zaměstnat nebo jim dovolit vybavit si své domácnosti levně nebo zcela zdarma.
14: Aktuálně reuse centra fungují bez větší koordinace a jsou obvykle závislá na aktivitě konkrétních lidí. Kuba od této soboty pozastaví platby prostřednictvím karet Visa a Mastercard. Tamní centrální banka jako důvod uvádí americké sankce, které v posledních dnech vedly řadu zahraničních společností k přerušení obchodních vztahů s tímto karibským ostrovem. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Plzeňské Jiráskovo náměstí na Slovanech se už dnes promění v obří sportoviště. Proběhne tam olympiáda, která nabídne program pro celou rodinu. Připravená bude překážková dráha. Chybět nebude oblíbený skákací hrad nebo kreativní dílny. Akce se bude konat celé odpoledne a začne už za hodinu.
11: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
1: Na západě Čech dnes budeme mít dál hlavně polojasno nebo oblačno. Teploty se budou pohybovat mezi 22 a 25 stupni a objeví se i přehánky.
16: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Jedna hodina odpoledne, 3 minutky k tomu, přeju pohodový čtvrtek. Jak jste na tom? Takhle ke konci pracovního týdne. Máte ještě dost energie? Oběd taky v pořádku? A nebo naopak to máte podobně jako spousta z nás, říká se tomu takzvaná gastrodemence, že se prostě najíte a pak už se vám vůbec nic nechce. No, pokud ano, tak já tady mám hity, který vás doslova probudí a nakopnou do té druhé poloviny dnešního pracovního odpoledne. No a abyste si potom ten volný čas mohli opravdu užít, tak dneska mezi 13. a 14. hodinou, prakticky už za 10 minut, si budete moct vyhrát opět 12 detektivních knih od Lizy Reganové. Tak buďte s námi. No a teď nakopávací hit číslo 1. Walk the Moon.
16: Hit Radio FM+.

0: Will Smith na Hit Rádiu ve 13 hodin a 12 minut. Máme před sebou chvíli, kdy opět můžete na Hit Rádiu vyhrát detektivní sérii 12 knih od světoznámé spisovatelky Lizy Reganové. A vaším úkolem bude opět poznat, jestli část nebo respektive pokračování toho příběhu jsem si vymyslel a nebo jestli to opravdu v té knize takto, jak to přečtu, je. Tak dobře poslouchejte. Máme před sebou už 11. díl, to znamená, že zítra budeme hrát úplně o poslední sérii 12 knih. Zítra budu mít ukázku z 12. dílu. Ten 11. díl série se jmenuje Temný úkryt. A otázkou je, jak vysokou cenu za dopadení monstra musí Josie Quinn zaplatit. Dobře, poslouchejte. Ten příběh vypadá takhle. Když je na schodech kostela v luxusním svatebním rezortu nalezeno křehké tělíčko 12-leté Holly Mitchell s panenkou z borových šišek pevně přitisknutou k hrudi, spěchá na místo činu detektiv Josie Quinn. Tu dívku zná. Její matka nabídla Josie pomoc. I místo, kde je oběť nalezena, zná velmi dobře. Je to kostel, ve kterém měl již za několik hodin proběhnout její svatební obřad. To je pravda. A teď pokračování. Josie v tom kolegy nemůže a ani nechce nechat samotné a do vyšetřování se vrhne skoro ještě ve svatebních šatech. A když zjistí, že oběť není jediná a navíc se pohřešuje jiná malá holčička, rozhodnou se Josie a Noah, že svůj svatební den nakonec přesunou na jindy. Tak co vy na to? Pokračuje takhle ta kniha, tenhle příběh? A nebo jsem si to vymyslel? Dozvíte se na konci pořadu. Volejte právě teď na 800 937 937, dáme jeden hit a pak se dozvíte správnou odpověď. A třeba zrovna vy vyhrajete všech 12 knih detektivní série od Lizy Reganové.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lizy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: ztrácím.
1: Poetika na Hit Rádiu ve 13 hodin a 17 minut. Posloucháte Hit Rádio na telefonu. V tuto chvíli mám Šárku z Rýmařová. Šárko, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Šárko, jak ty jsi na tom s knížkama? Kde nejraději čteš?
2: No mám ve křeslo obyvat, takže nejraději tam.
1: Takže křeslo, lampička, pohodička. Tak jo. To znamená, že předpokládám, že pokud to teďko dobře dopadne, tak budeš štít tištěnou verzi a ne tu elektronickou.
2: Samozřejmě.
1: Jasně, rozumím, chápu. No tak jo, tak je to teď na tobě. Jak jsem přečetl ten příběh, jestli jsem si ho vymyslel, anebo jestli to takhle opravdu pokračuje v té knižce.
2: No, já doufám, že to tak pokračuje, protože by se mi to tak líbilo, ten příběh. Tak pevně doufám, že ano.
1: Že by ten svůj svatební den přesunuli na jindy, jo?
2: Tak je to vyšetřovatelka, tak předpokládám, že pro ní je práce vším.
1: Je pravda, že spisovatelka Liza Reganová umí být opravdu ke své hlavní hrdince někdy opravdu krutá.
2: Ano.
1: A v knize Temný úkryt jí vlastně úplně zničila její svatební den, protože ano! Holky, no tak to teda gratuluju, 12 knih, to máte na rok co číst, nebo za jak dlouho přečtete jednu knížku? Nebo kolik za rok jich přečtete?
2: No, tak vzhledem k tomu, že mám 5letou dceru, tak tam mě moc nenechá. Ale teď se blíží léto a dovolená, tak si, jestli mi přijdou do té doby, tak si vezmu aspoň dvě.
1: No, můžu slíbit, že tyhle knížky přijdou určitě do té doby.
2: No, tak,
1: a protože kolik je? Malý pět?
2: Pět.
1: No tak budu držet palce, aby alespoň do jich 15 let si to stihla přečíst. Tak jo, Šárko, měj se krásně, ještě jednou velká gratulace. 12 knih je tvých.
2: Děkuju. Tak ahoj.
1: A takovouhle radost můžete mít zítra také, protože zítra ještě opět mezi 13. a 15. hodinou budeme vlastně už naposledy hrát o celou sérii 12 knih od Lizy Reganové. Skvělý detektivky a velmi, velmi napínavé thrillery.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lizy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: ATC na Hit Radio ve 13 hodin a 23 minut nás vzali na cestu kolem světa. My se vydáme na mistrovství světa ve fotbale už za chvíli tady u nás na Hit Radio. Ano, i dneska si budeme povídat trošku o sportu. Na mistrovství světa ve fotbale budeme hrát proti Jižní Koreji. A Jižní Korea teď měla svůj poslední přípravný zápas a udělali tam jeden zásadní tah, který je vlastně jako hrozně chytrý. A je to tah, kterým se snaží zmást naší fotbalovou reprezentaci. Protože zápas s náma bude pro ně jejich první zápas na mistrovství světa. Jaký zásadní trik udělali, jaký eso vytáhli z rukávu, ještě před samotným šampionátem, to vám řeknu za chvíli. A do té doby z hitů například Benson Boone a jeho Beautiful Things. A stihneme i dvojku Bena Sibros. Tak buďte s námi a užívejte stále ještě slunečné čtvrteční odpoledne. Jste s Hit Rádiem.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná.

0: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
1: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
2: Tuto topí?
3: Kde?

0: CZ.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou plec bez kosti kilogram za 59,90 a meruňky volné kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde... okoukaný...
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
11: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. olympiaplzeň.cz.
14: Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divokej Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.

0: Plzeň divadlo Teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan Čermák Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Benson Boone na Hitrádiu ve 13 hodin 36 minut. Pohodové odpoledne vám přeje Jirka Pelnář a mám na vás otázku, jo? A na rovinu, mezi náma. Když půjdete do asijské restaurace, dokážete od sebe rozeznat všechny tamní zaměstnance? A teď není to nic rasistického, jo? Je to naprosto legitimní dotaz. A věřím, že vaše odpověď v tuto chvíli je ne, nedokážu. Já mám kamaráda Asiata a říkal mi, že oni nás tak vnímají úplně jako stejně, že jdou po ulici, jo, po náměstí a že my všichni jim připadáme úplně stejní, jo? A přesně takhle to máme i my. No a to je věc, kterou teď využil náš soupeř z Jižní Koreji, se kterým hrajeme na fotbalový mistrovství světa. Protože ví, že my je od sebe prostě jako nerozeznáme, anebo pokud to jo, tak hodně blbě, tak přípravný zápas normálně odehráli s jinými čísly na zádech, než budou mít na dresu na mistrovství světa. To znamená, že až bude sedět náš trenér Koubek s klukama u videa a bude jim říkat, hele, bacha, jo, tady na tu osmičku, ta je na křídle skvělá, strašně rychlá, hraje to levou nohou a tak dále. No tak v reálu, na tom šampionátu, ta osmička bude hrát na úplně jiným postu. A takhle to udělali záměrně, aby nás zmátli. Za mě teda jako geniální tah, to musím smeknout klobouk. A je to jenom ukázka toho, jak opravdu to mistrovství světa je prestižní turnaj a jak nikdo nic nepodceňuje. No tak doufáme, že i náš, jak my říkáme, kouzelný dědeček, trenér Koubek, vytáhne také nějaké eso z rukávu. Budeme držet palce, začíná mistrovství světa ve fotbale.

0: Zara Larsson na Hitrádiu ve 2:45. Pokud jste teď za volantem, tak doufáme, že netrčíte v nějaké koloně. Ještě by to tak nemělo být. Ty by měly začínat zhruba tak za hodinku, hodinku a půl, což samozřejmě je také pozvánka i na to, abyste dál poslouchali Hitrádio, protože do té dopravní kolony úplně nejlepší parťáci, tak to je samozřejmě naše odpolední show. Ta bude začínat v 15 hodin. Do té doby tak nás ale čeká ještě spoustu skvělý hudby a zároveň po 14. hodině, tak tady mám pro vás připravený náš klasický čtvrteční nepopulární názor, tak už teď se těším na vaše reakce. Do té doby zitu například Miraj, Cesta z města a teď vzpomínka i na dnešní ráno.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger nebo takový WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru.
3: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat?
4: Co je? Co je?
2: Co je?
3: WhatsApp, co je?
2: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6, shodou náhod. Můžete jít na 6. díl do kina.
3: Dneska přímo?
2: Dneska přímo, ano.
3: No to nám to vyšlo krásně.
2: No.
4: Co je?
1: Dej si snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
6: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec. Dobrý den.
7: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
6: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
9: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
10: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
11: Sudovi šrot, republice ocel.
12: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
13: Baumax slaví 10. narozeniny.
14: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
13: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 7. června do Baumaxu v Karlových Varech.
14: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
13: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
14: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
13: Více na baumax.cz.
15: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
16: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
17: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
18: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
19: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
20: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90 až do 9. června.
21: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I tento hit od Mirai na letošních Hradech.cz dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je. Hit Radio.

0: Alex Warren na Hit Rádiu ve 13 hodin 58 minut. Jak je to se znovu zavedením EET? Tak to uslyšíte v nejnovějších zprávách ve 2 hodiny. Teď aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pokud jedete na hlavním tahu z Domažlic na Klatovy, dávejte si pozor v úrovni Brnířova. Probíhají tam opravy mostu, které zavřely pravý jízdní pruh. Další info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 6 plus 1. Vlákny vystužený, rychle schnoucí cementový potěr Weberova Trapit nyní za super cenu a navíc ke každým 6 balením 7 zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 12. června. Tak si přijďte pro cementový potěr zdarma. Více na Dek.cz.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne, oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
11: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
12: Hi, it's me, Rita Ora.
13: I'm Macklemore.
12: I'm Dua Lipa.
14: Streamuj, paš, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
15: On air.
16: Online.
15: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
17: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Znovu zavedení EET prošlo ve sněmovně úvodním čtením. Fungovat má už od příštího roku. Jak na novou verzi nahlíží lidé, popisuje mluvčí ministerstva financí Šárka Pavlasová.
18: Dvě třetiny Čechů a Češek podporují opětovné zavedení EET a více než polovina lidí považuje její zrušení v roce 2022 za chybu. Data jasně ukazují, že občané, ale i podnikatelé chtějí férová pravidla. Návrh zákona podpořila také například Hospodářská komora či Svaz obchodu a cestovního ruchu.
17: Hlavním cílem zákona je omezit šedou ekonomiku a minimalizovat administrativní zátěž podnikatelů. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty na toto ocenění opět figurují spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Řád Bílého lva poslanci navrhli pro filmového tvůrce Karla Zemana. Tenistu Jakuba Menšíka čeká zítra životní utkání o postup do finále Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské antuce třetího hráče světa Němce Zvereva. S dvojnásobným vítězem turnaje mistrů se utká na hlavním kurtu zítra od 14:30. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Správa železnic ve středu zahájila první etapu stavby moderní trati z Plzně do Německa za bezmála 4,5 miliardy. Jde o přestavbu 12-kilometrové jednokolejné linie mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem, po které dnes jezdí dýzlové vlaky. Hotovo má být přes příští rok v dubnu.
19: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneuservis. Pneuhájek.cz.
1: Podle předpovědi by u nás mělo být dál většinou oblačno nebo polojasno. Na teploměrech dnes naměříme v maximech okolo 25 stupňů Celsia.
20: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a protože je čtvrtek, tak ve čtvrtek ve dvě si vždycky povídáme bez obalu a na rovinu, a to v našem pořadu nepopulárního názoru. Mám tady další zajímavé téma a budu samozřejmě rád za vaše reakce a především tedy vaše zprávy, které bude posílat na 777-937-777, tedy na WhatsApp Hit Radia. Vaše názory, jestli jste v partnerském vztahu a řešíte prachy, tak k tomu budete mít určitě co říct. Už za chviličku.
20: Hit Radio FM+.

na jednu hromádku. Říká se, že tak je to jako fair, že by to mělo být takhle jako v rodině, aby vlastně jako oba dva věděli, jak na tom jsou a jak se peníze utrácí a tak dále a co se jako spoří a co se dává na jednu stranu a na druhou stranu a za co se kupuje jídlo a tak dále. A já říkám ne. Blbost. Prostě společný účet je zabiják vztahu. Myslíte si to taky? A nebo naopak máte tu zkušenost, že to je právě to, co ten vztah propojuje? Dejte vědět 777-937-777. Nepopulární názory venku a teď se těším na vaše odpovědi a reakce. Dáme si Taylor Swift na Hit Radio ve 2 hodiny a 7 minut. Tak hezké odpoledne.

0: Two Colors a Safri Duo na Hit Rádiu. Ve čtvrt na tři posloucháte Nepopulární názor na Hit Rádiu a já říkám, že společný účet je zabiják vztahu. Co vy na to? WhatsApp Hit Rádia, tak ten praská ve švech na čísle 777-937-777, tak pojďme rovnou. Hezké odpoledne, máme účet každý solo a za cca 20 let vztahu nás to ani nenapadlo, že by to bylo jinak. Máme to i hlasovky.
1: Ahoj Hit Rádio, ale my máme se ženou už 13 let společný účet a je to fajn. Navzájem se hlídáme, máme vlastně pod kontrolou oba stejné finance a když chci něco bokem, tak... Od toho máme hotovost, ne přece, když si chci koupit něco navíc, třeba na ryby, co nemusí vědět, samozřejmě, ale určitě ve vztahu je lepší, když má pod kontrolou ty finance obě polovičky a ne jenom jeden a oddělený finance si myslím, že trošku jakoby oddělujou i domácnost sami od sebe. Mm-hmm. Díky Tomáš, ahoj.
0: Díky Tomáši za tuhle zprávu. Další, ahoj, souhlasím s tebou. O výdaje se dělíme, ale já nepotřebuju a ani nechci vědět, za kolik můj muž nakupuje různé údajně potřebné nářadí a na oplátku můj muž určitě nechce vědět, kolik mě stojí takový běžný holčičí den. Manikura, pedikura, kosmetika a tak dále. Takže co je potřeba, to se platí tak nějak napůl a co komu zbyde z výplaty, s tím si každý naloží po svém. Zdravím Týna. Další zpráva. Ahoj Jirko, tak to se pleteš. Podle mě společný účet značí hlavně důvěru ve vztahu, pokud je vše transparentní a oba s tím souhlasí. U nás je to tak, že sice máme každý svůj účet, ale spravuji je oba já. U nás v domácnosti jsem já, ta, která drží kasu. A partner vždy, když potřebuje nebo si chce něco koupit, tak si o peníze řekne a já mu je vyberu. Je to jen o důvěře a komunikaci. Zdravím a hezké odpoledne. No, dobře, důvěra, komunikace, ano, takže máte vlastně, jako ty to dobře chápu, takže máte každý svůj účet, ale vlastně on žádný nemá a ty máš dva. Jestli tomu dobře rozumím, a když potřebuje peníze, tak si prostě musí přijít a říct si i přesto, že má svůj účet. Děkuju za tuhle zprávu. Další zpráva. My máme s manželem společný účet a současně máme každý svůj účet a to už jsme spolu manželé 28 let. Zdraví Marcela. A tohle je třeba věc, ke který já se přikláním taky. Jo? Společný účet, ano. A každý ještě navíc účet svůj zvlášť. To mně přijde jako hezká, přirozená ta, jak se tomu říká. Teď jsem zapomněl to správné slovo. No, to nevadí prostě. Tak jako, že to je fér. Jo? Kompromis, to je ono, kompromis. A ve vztahu občas ty kompromisy taky mají být. Tak jo, tak co vy? Co si dál myslíte? Dejte vědět na 777 937 777. Nepopulární názory Hit Rádia.

0: Sam Felt na Hitrádiu ve 14 hodin 23 minut. Nepopulární názor na Hitrádiu každý čtvrtek po druhé hodině. A dnešní je, že společný účet je zabiják vztahu. WhatsApp Hitrádia, ten je tady pro vás, 777-937-777. Ahoj, my máme s manželem každý účet zvlášť a vyhovuje nám to. Akorát tedy máme navzájem přístupy, kdyby se náhodou s námi něco stalo. Hezký den, Jana. To mě taky moc baví teda. To musím říct, že tohle mě vlastně ani nikdy nenapadlo, že by to takhle šlo udělat, ale je to dobrý. To je fajn, to je hezké. Ahoj, my máme každý svůj účet už jenom proto, že manžel má různé investiční fondy a tak dále a já k ním nechci mít přístup, abych tam náhodou něco nepo. To je chytrý, to je rozumný. A pak máme ještě společný účet, na kterým je hypotéka a manžel tam posílá peníze na domácnost a tak dále, jelikož já jsem doma s prckem na rodičovské. Také hezké. Nebo samozřejmě každý to máme jinak, každý to vnímáme jinak, o tom to je, si takhle o tom na rovinu popovídat. Další zpráva, ahoj, v prvním manželství jsme měli společný účet, rovná se hádky. V druhém jeden společný, ze kterého se platil nájem, jídlo a jinak máme každý svůj a nezajímá nás, co s tím kdo dělá. A je klid. Zdraví Hanka. Jsou velké životní zkušenosti, chybama se člověk učí. Další zpráva. Ahoj, u nás je to přesně tak, že máme společný účet, posíláme tam oba dva peníze dohromady. Manžel vydělává víc peněz než já a je mu jedno, kolik z toho utrácím. Jsem šťastná žena. Taky dobrá zpráva, děkuju. Ahoj rádio, my máme společný účet, přijde mi tam výplata a partner mi celou vybere. Mám radši hotovost a on zase jede online bankovnictví. Já platím jídlo a výlety, partner platí bydlení a dovolení. Co si utrácíme bokem, tak to se u nás neřeší. Pěkný den, zdraví Jana. No děkuju, to znamená, musíme zatím udělat nějakou tečku. Je to nepopulární názor, který se málo kdo bojí říct nahlas, protože v tom vztahu tak převládá pořád to, že ten společný účet je vlastně jako známka důvěry. Na druhou stranu, když má každý svůj účet, tak je to podle mě také známka důvěry. Je to trocha svobody a důvěra v toho druhého, že když mu tu svobodu dáme, tak se vlastně nic neděje a my se nebojíme. Dva různé úhly pohledu. Moc děkuju za všechny reakce. Další nepopulární názor zase za týden ve čtvrtek.
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
5: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
6: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
7: Hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympia Plzeň.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, Bad Romance na Hit Radio ve 14 hodin 36 minut. Za chviličku Damiano David, taky John Legend s hitem All of Me. Dáme si trochu romantiky. Dneska ještě pořád venku krásně koukám, ale tady na to počasí a vypadá to, že meteorologům to asi nakonec vyjde. A takový ten Murphyho zákon schválnosti, že když mělo pršet celý týden a nakonec celý týden vlastně bylo tak nějak jako hezky, tak o víkendu, kdy budeme mít volno, tak to nakonec zase všechno jako přijde, no. Na druhou stranu, můžeme toho využít, že venku bude ošklivě, můžete být doma, můžete poslouchat Hit Radio, protože i zítra, ne zítra vlastně, zítra není víkend, bude čtvrtek teprve. No jo. A pak, že to v životě všechno letí hrozně rychle. Ten pracovní týden, ten se vždycky vleče. V sobotu a v neděli o víkendu tady na Hit Radio pro vás máme dopoledne ještě jednu fantastickou věc, a to chytré hodinky v hodnotě téměř 7,5 tisíce korun. Jak se je můžete vyhrát, to řeknu za chvíli. A stejně tak i za chvíli už dorazí i naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Už za chvilku startuje nejposlouchanější odpolední show Divoký západ tady u nás na západě Čech a dneska máme 155. den roku.
3: My se dneska odpoledne postaráme o to, abyste tohle číslo vůbec nepotřebovali a hlavně ho nemuseli vytáčet. Já vím, ještě nám zbývá pátek, ten bývá kritický, ale my se na něj všichni těšíme a my vám to dnešní pracovní odpoledne 100% zkrátíme.

John Legend na Hit Rádiu a trocha romantiky na čtvrteční odpoledne, o kterým jsem si ještě před chviličkou myslel, že je páteční, ale nevadí. To znamená jen jedno, a to, že se zítra spolu uslyšíme taky tady na Hit Rádiu mezi 12. a 15. Zítra samozřejmě ve 12 hodin taky páteční srdcovky a pak i narozeninová srdcovka. Stejně tak, jako vás narozeninové srdcovky čekají také o víkendu dopoledne, respektive narozeninová ruleta, to znamená, že uslyšíte hit z roku, kdy jste se narodili. A máme toho o víkendu pro vás mnohem víc, protože v rámci dopoledne na Hit Rádiu v sobotu a v neděli, tak si můžete i tento víkend vyhrát skvělý hodinky. Jsou to hodinky Garmin v hodnotě zhruba 7,5 tisíce korun. A teď jak na to? Stačí, když nám na náš web hitradio.cz napíšete, jaký hit vám zlepší náladu. A pokud ten váš hit i s vaším vzkazem uslyšíte a dovoláte se do vysílání do 10 minut, tak vyhráváte chytré hodinky Garmin pro vaše děti. Jo? Třeba. Garmin se specializuje na chytré hodinky pro každého, i pro děti, i pro vrcholové sportovce nebo třeba potápěče. A čím se nejvíc odlišuje? Hodinky Garmin jsou známé svou nezdolnou výdrží, vysokou odolností a nadčasovým designem. V jejich portfoliu si každý najde přesně to, co potřebuje. A platí to i pro playlist Hit Rádia, i u nás uslyšíte přesně to, co potřebujete slyšet, co vám zlepší náladu a co vás možná třeba i trochu rozněží, jako před chviličkou John Legend. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra a vy si dál užívejte dnešní den s Hit Rádiem. Za chviličku taky.

0: 15 hodin zase všechny rozdělí naše odpolední show. Tak se mějte krásně a přežijte čtvrteční zbytek dne v práci. Tak se smějte.
1: Hit Radio. Stěhování. Den, kdy zjistíte, kolik máte kamarádů a jak těžká je pračka. Ve snídaní šampionů společně s MND hledáme nejstěhovací historky. Jednu z nich odměníme OLED televizí Samsung za 23 000 korun. Svoje historky posílejte přes web hitradio.cz. A to není vše.
2: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
3: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: www.profivoda.cz.
1: Profivoda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
4: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Autowolf.cz.
3: Tak asi tu červenou.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
8: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
9: Drž mi kabelku.
8: OK, to jsem nečekala.
7: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.

0: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský Prazdroj. Těšíme se na vás.
1: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.

0: hvězdy.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se stala na dálnici D5. Dávejte si pozor na kilometru 55 ve směru na Plzeň, kde se srazila dvě osobní vozidla. S opatrností tam projedete, můžete se ale krátce zdržet. Vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
2: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
3: Jenom hity. Hit Radio.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
7: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
8: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
9: Kaufland.
10: Jsou tady.
9: Jsou tady.
11: Jo, jsou tady.
12: Jsou tady.
9: Řekni to všem.
12: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
9: Jsou ještě tady?
13: Jsou tady.
3: On air.
14: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
0: Máme 15 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Průměrná mzda u nás na západě Čech roste. V Plzeňském kraji se v prvním čtvrtletí zvedla bezmála o 9%. Dělala přibližně 47 tisíc korun. V Karlovarském kraji se pak zvýšila o necelých 7,5% na průměrných 42 400 korun. Hrůzný nález i dnes zaměstnává policisty na Sokolovsku. V Kinčperku nad Ohří se našla část lidského těla. V terénu jsou desítky policistů, kteří prohledávají terén kolem řeky Ohře a také okolí nedaleké cyklostezky. Šetření pak probíhá i v ulicích města. Během června bude pohled na noční oblohu opravdu výjimečný. Můžeme tam totiž pozorovat dvě nejjasnější planety sluneční soustavy, Venuši a Jupiter. Kdy a kam se podívat, poradí astronom Petr Horálek.
15: Jasná planetární dvojice se objeví už za soumraku na západním obzorem okolo 21:30 letního času. Slabší Jupiter bude ležet jižně, tedy vlevo dole, od výrazně jasnější Venuše. Při pohledu pouhýma očima budou dosti blízko sebe a vizuálně budou opravdu nepřehlednutelné i z měst.
0: Planety budou nejlépe pozorovatelné v úterý 9. června. Životní zápas čeká tenistu Jakuba Menšíka. Na antuce v Paříži zítra zabojuje o finále grandslamového Roland Garros. 20-letý mladík vyzve Němce Zvereva, třetího hráče světového žebříčku. Hrát se bude zítra od 14:30.
16: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
0: Zítra u nás na západě Čech bude většinou zataženo. Počítat máme taky s častějším deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se můžou objevit taky bouřky. Nejvyšší denní teploty se dostanou mezi 16 a 20 stupňů Celsia. Teď už si slovo berou i Kuba s Davidem.
3: Hit Radio FM+.
17: Parádní čtvrtek, hezký odpoledne, chvilku po 15. hodině. Otaže až po Prahu, dokonce i ve Štěkyni ladíte divoký západ, který dneska uvádí.
18: Lemura na útěku. V Čechách přivítáme novou divokou šelmu a do nemocnice nám vtrhne stádo krav.
17: Pěkný zvěřinec, jako každý odpoledne. K tomu další hity, Katka Marie Tichá, taky Hunter X a nebo Imagine Dragons.

0: Andrex a s váma Divoký západ, ten čtvrteční, hezký odpoledne všem na západ Čech.
1: A máme tady jednoho čtvrtečního uprchlíka, celá Morava právě teďka pátrá po lemurovi, který utekl z ostravské zoo. A proč o tom tady jako mluvíme?
0: No, takhle, ono se to stává celkem běžně, i tady u nás na západě Čech s tím máme jisté zkušenosti. Psal se rok 2019, byly prázdniny a z plzeňské zoo utekla panda.
1: Aha, panda červená.
0: Ano, pandu jasně naháněli jako několik dní, ona se schovávala.
1: To byly měsíce, kamaráde.
0: No, no, bylo to delší dobu.
1: To byl totiž román od Žila Verna, 2 měsíce prázdnin.
0: Co mě na tom ale jako udivuje do dneška, že on tenkrát ten samec pandy tady u nás v Plzni zdrhnul od své partnerky.
1: Jakože mu rozumíš, nebo?
0: Jo, vlastně celkem chápu. Ne, já mu jako rozumím, prostě tak asi byla večer nějaká hádka, tak řekl, hele, tohle nemám zapotřebí, prostě jako tady to nevyhraju, půjdu. Oni ho chytli a šoupli ho zpátky.
1: No jasně, já tady lemurovi, který utekl z ostravský zoo, taky rozumím, kdo by chtěl být v Ostravě. Jako.
0: No, tam to nebude úplně voženský, no.

0: Mika ví moc dobře, o čem zpívá. Relax, tak to posíláme hlavně na všechny silnice. Posloucháte Hit Radio FM Plus a my se jdeme kouknout na dopravu.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Bourá se v Plzni na Lochotině. Nehodu máme teď hlášenou od Luboše ve Studentské ulici. Před kruhovým objezdem se srazila dvě osobní auta, určitě tam počítejte se zdržením. No a pokud teď taky někde čekáte, teda hlavně na silnicích, třeba v koloně, pište na náš WhatsApp 720 870 237.
3: Už příští týden právě za tohle hlášení můžete vyhrát plnou nádrž úplně gratis od Hit Radia FM+. Tak posílejte 720 870 237, to je náš WhatsApp. Další informace z dopravy, ze silnic i od vás, tak ty dáme zase v celou.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede.

0: nejlepší nálady. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio FM Plus.
1: Milujeme hokej. A vy? Pak si nenechte ujít exkluzivní NHL Global Fan Tour. Zjistíte, jak trénují legendy. Vyzkoušíte si práci s hokejkou, rychlost a přesnost vaší střelby. Bude i focení a autogramiáda z hráči NHL. 6. června v obchodním centru Olympia Plzeň. Olympiaplzeň.cz.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Si, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
7: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
8: Farma Park Dobřany.
9: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
7: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
10: Domov je místo, kde se cítíte bezpečně a kam se rádi vracíte.
11: Nové rodinné bydlení u Daliborky v Nepomuku vám přesně tohle nabízí. Vysoký standard bydlení, bezpečí malého města pro děti, klid uprostřed přírody pro vás.
10: Školy, lékaři, obchody, vše na blízku.
11: Jen 30 minut od Plzně.
10: U Daliborky. Místo, které si zamilujete za cenu, kterou jen tak nenajdete.
11: U Daliborky Nepomuk.cz.
12: Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
13: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
14: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
15: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
16: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
15: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
16: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
15: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
16: Takže ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Plzeňsko a celé západní Čechy.
17: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
18: Plzeň žije divadlem. Davidské divadlo. Divadlo na zábradlí. Decadencers. Ivan Trojan. Hinek Čermák. Jitka Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
0: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Farben a Baby Goodbye. Ladíte Divoký západ, hezký odpoledne všem.
1: A o tomhle tom víkendu se můžete vypravit do bahna. Ne, na bahna.
0: Na bahna,
1: pardon. Já tam ještě nikdy nebyl, ale vím, že to je vůbec ta největší prezentace vojenské techniky, kterou v České republice máme. Letos se koná jako každý den u Strašic na Rokycansku, a to 6. června. Jsem řekl jako každý den, viď?
0: Myslel
1: jsem každý rok, prostě Strašice u Rokycan 6. června a den pozemního vojska.
0: Byl jsi někdy na bahnech?
1: No nebyl, no.
0: Nebyl. Barunka?
2: Já jsem tam byla.
1: Ale mám tady před sebou program a ten je teda jako našlapanej, člověče. Našlapanej jak kadečka se zelím, hele. Opravdu. Takže jednak tam budou průlety vzdušných sil armády České republiky. Samozřejmě uvidíte také defilé historické techniky, i té současné. Dále taky kinologické ukázky, ty jsou ale jako všude. Policajti tam budou jezdit na koních, to je neuvěřitelný. A uvidíme rekonstrukci tankového souboje z roku 1945.
0: Mně se líbí, že letos to počasí je takový divoký, že ty bahna jako dostanou svého jména. Aha. Dostojí. Jo. Proto je většinou, když tam člověk šel, tak bylo vedro. Mělo by se to jmenovat spíš prach než bahna. Letos vemte gumovky sebou. Zelený, pochopitelně.
1: Ano, ano. A jinak, jo. Bára i Jakub, tak Bára i Jakub tam byli, takže znají jako praktický informace. A my se za chviličku podíváme a vy nám, který jsme tam nikdy nebyli, zkusíte vysvětlit, na co si tam dá bacha.
0: Dobře.

0: Žubel, tady je divoký západ Hitrády FM Plus, David Guetta a Tom Centai, to za chviličku, no a o víkendu bahna, tradiční přehlídka vojenské techniky na Rokycansku, dá se říct. Ano. Je to Rokycansko, nebo je to pomezí už jako středu českého kraje Brdy?
1: Ne, je to Rokycansko, bahna jsou naše, ty si prostě necháme. Teďka o víkendu.
0: Já bych bahno klidně poslal na Prahu.
1: 6.6. den pozemního vojska. Jestli jste tam nikdy nebyli, tak pro vás máme praktické informace, které se vám určitě budou hodit. Jednak je, že byste si měli zapnout krokoměr, protože se fakt nachodíte.
0: Já si vybavuju, že když jsme tam byli, a je to třeba 10 let zpátky, tak hned na začátku tě zastaví prostě jako MP vojenská policie. Nejdeš, kámo, dál. V žádném případě. Tady zastavíš a pojď pěkně pěšky.
1: Ne, OK. Svačinu sebou, že jo?
2: No, no takhle, pokud chcete ušetřit, tak ano, svačinu sebou.
0: Ale nesmíš překročit bránu. Tam tě čeká normálně vstupní prohlídka.
1: Ale a... když to bude normálně jako KPZka vojenská, tam bude lunch meet, něco, víš?
0: Ne, to ti zabaví.
1: To ti zabaví.
0: Ne. Ty jsi nebyl na vojně, je to vidět. Víš, tady přišla guma, všechno odevzdáš, jo?
1: Dávejte si bacha na děti a jestli je berete sebou, pořiďte jim hluchátka.
2: Určitě, já si pamatuju totiž, že když tam ta technika začala burácet, tak moje děti, ač teda jakoby hluk sami dělají, tak začaly utíkat. Takže jako opravdu jsem je potom tam chytala, protože těch lidí tam je fakt hodně.
1: A zajímavý teda je, že teda děti jsou imunní proti vlastnímu zvuku, který vydávají.
0: Jo,
1: jakmile bouchá houfnice Dana, jako, tak jim to dělá problém.
2: A zdrhají.
1: No. A prosím vás, vemte si sebou vodítko, budete ho potřebovat, i když třeba nemáte psa, bude se vám hodit na manžela.
0: Na manžela?
2: No rozhodně, protože tam je fakt jako spousta stánků a mají fakt jako hezký věci.
0: Je takhle, já jsem chtěl říct, že je fajn, jako než tam vyrazíte dětem vysvětlit, že jste hrozně chudá rodina, nemáte peníze a na nic, co tam ty děti uvidí, nemáte penízky. Jako.
1: Ne, to musíš vysvětlit hlavně manželovi.
3: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Půjčovna stavebnin Dek nyní nabízí k pronájmu akovazače armatur za super ceny a navíc 120 metrů vázacího drátu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 12. června. Tak si půjčte akovazač a my vám k němu navíc dáme vázací drát zdarma. Více na dek.cz.
11: Pamatuješ, Maxi, jak tě loni při grilovačce zradila ta stará židle?
12: To už nehrozí. Teď máme pohodlí díky zahradnímu setu Floris z Baumaxu.
11: Přesně. Zastavte se v Baumaxu do konce června pro zahradní set Floris 1 plus 2 plus 1 za 8999 korun.
12: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Tatra mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a Jakobs Velvet od 180 gramů v Bila klubu za 139,90. Bila, to dobré začíná u nás.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
16: Senkor.
17: Skvělé ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
18: Plzeň divadlo teď. Davidské zábradlí Decadencers. Trojan Čermák Schneiderová. 14. až 22. června. Posem na divadlo.
19: Hit Radio FM Plus.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Rádio. Milovali ste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hitradio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v DABu.

0: Madonna na konci hodiny, posloucháte Divoký západ Hit Rádia FM Plus a my se jdeme kouknout na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Stále pozor na nehodu v Plzni. Na Lochotíně na Studentské se srazily dva osobáky. Je to před kruháčem, tak tam projíždějte s opatrností. A bourá se taky na Nepomucké v Plzni, kde taky došlo k nehodě dvou osobních vozidel. I tam si dávejte pozor. Vaše další info z dopravy pište na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
9: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
8: Klimatizace co topí?
9: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
8: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
10: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Plzeň opravila další ze svých městských bytových domů. Rekonstrukcí nově prošel dům v centru v ulici Na Jíkalce. Nově tam vzniklo 8 bytů pro žadatele bez registrace a pro osoby v bytové nouzi. Léto je časem dovolených. Zatímco lidé řeší kufry nebo letenky, často zapomínají na zabezpečení bytu nebo domu. Na co si dát pozor, radí Martin Týnl ze společnosti Kalkulátor.cz.
11: Jednou z nejčastějších letních chyb jsou otevřená okna nebo ventilačky. Podobně rizikové je také veřejné sdílení dovolené na sociálních sítí v reálném čase. Pro zloděje je to jasný signál, že byt je prázdný. Rizikem bývá i schovávání klíčů na tradičních místech, například pod rohožkou. Překvapivě nejdražší letní škody, často s nesouvisející s krádežemi, ale s únikem vody. Právě proto odborníci doporučují uzavřít hlavní přívod vody.
1: Právě letní měsíce patří z pohledu pojišťoven mezi nejrizikovější období roku. V Česku by mohl stát fotbalový stadion s kapacitou pro více než 30 tisíc diváků. Jeho výstavbu za asi 3 miliardy korun plánuje majitel zbrojovky Brno. Novou arénu chce postavit na místě legendárního stadionu za Lužánkami.
12: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
1: Na pátek nám předpověď pro celý západ Čech slibuje převážně zataženo. Častější bude déšť nebo přehánky a ojediněle k nám mají dorazit taky bouřky. Na teploměrech zítra naměříme mezi 16 a 20 stupni.
10: Hit Radio FM Plus.
0: Chvilku po 16. hodině, pěkný den a hezký čtvrtek přeje Divoký západ.
13: Radio ten taky Eva Farná, to vám hrajem po 16.

0: nezaměnitelný hlas Ray Dalton, posloucháte Divoký západ Rádia FM+.
1: Karlovy Vary o víkendu oživí festivalem, ne tím filmovým, na ten je ještě čas, bude to festival vietnamské kultury.
0: K tomu já mám blízko, miluju Asii, Vietnam jako takovej, to je skvělý.
1: Hlavně jídlo.
0: To je, je.
1: Ale zní to fakt jako zajímavě, protože od pátka až do neděle celý centrum bude jednak plný Vietnamců, budou tam dokonce i jako delegace z Vietnamu, který oficiálně přijedou na návštěvu Karlových Varů, ale zároveň i pro nás jako pro veřejnost to bude atraktivní v tom, že přesně můžeš ochutnat jako vietnamské jídlo. A dokonce v sobotu je na programu o 10 hodin velká modní přehlídka před hotelem Ambassador. A večer to se bude volit i královna, dalo by se říct, Miss vietnamské kultury. Která ze slečen označených M1 až M15. Tak to netušíme.

0: about you now.
1: Snad vám motor v autě přede jako naše hity. Tohle byly Sugar Babes, tady jsou kluci z divokého západu a Bára.
2: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
3: No a s námi je tady taky nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dvě nehody se pořád ještě řeší v Plzni. Jedna se stala v ulici Nepomucká, druhá na Studentské. Pozor si dávejte taky na Klatovsku v Sušici, kde máme hlášenou nehodu osobního auta s motorkou. Je to v Nádražní ulici. A pozor ještě taky na jižním Plzeňsku u obce Klášter. Přímo na hlavním tahu došlo k nehodě osobního auta. Buďte na cestách opatrní a pokud víte ještě o jiné nehodě, pište k nám na WhatsApp 720 807 80 237.
4: Hlavně buďte dál s klukama z divokého západu, ten nejlepší dopravní servis tady s námi bude zase v celou.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90 a Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
5: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
2: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4 199 korun měsíčně bez DPH.
9: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Kup kávu a zachraň Rafikyho přátele. Rafiky byl samec horské gorily. Potkali jsme ho v Africe při cestě za kávou, ale před 5 lety ho zavraždili pytláci. Pojmenovali jsme po něm novou kávu Mountain Gorilla Coffee. Rafiky. Rafiky znamená svahilsky přítel. Káva Mountain Gorilla Coffee Rafiky přátelsky pomáhá horským gorilám. Tak kup kávu Rafiky a zachraň Rafikyho přátele. www.kavagorilla.cz.
12: Ceny pohonných hmot v Makro. Do soboty 6. června Natural 95, litr za 37,50 a nafta za 34,50 z DPH. Tankovat můžete i bez Makro karty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
13: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
14: A tava!
15: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger nebo takovej WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru.
16: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat?
17: Co je? Co je?
3: Co je?
16: WhatsApp, co je?
17: Co je to?
3: Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6 shodou náhod. Můžete jít na 6. díl do kina.
16: Dneska přímo?
3: Dneska přímo, ano.
16: No to nám to vyšlo krásně.
3: No.
17: Co je?
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Daša, Austin a divoký západ Hitrády FM Plus je s váma. O víkendu Centrum Karlových Varů ožije vietnamským festivalem. Bude to nejenom o kráse, oblečení, ale taky i o kapelách, který budou hrát přímo v Centru Karlových Varů.
1: Ano, kultura Vietnamu, to je zvláštní věc, že jo? My známe moc dobře gastronomii, my známe moc dobře vietnamské ceny, ale když se řekne vietnamská kultura, mě jako první se jako vybaví hudba. A teď mi vlastně došlo, že vůbec neznám jako žádnou vietnamskou hudbu.
0: Hele, my jsme jako maličko zjišťovali, jak to ve Vietnamu mají. Jestli třeba poslouchají rádio, tak prej spíš jako tam mají televizi, že rádio tam jako moc nefrčí. Jo? A samozřejmě v té televizi taky není moc o co stát, protože mají jeden program, kde jim říkají furt to samý jako dokola. Ale našel jsem takovou jako tradiční lidovku, možná už chápu, proč to rádio tam jako nemají.
1: Počkej, tak takhle jsem si to přesně představoval, ale to je něco jako naše dechovka, že jo, nebo takhle.
0: No dobře, ale potom představ tam... si, že sedíš jako ve Vietnamu v kanceláři no. A tohle ti tam z rádia hraje jako Imrvére celý den.
1: To je jako horší, ale já věřím, že Vietnam bude mít jako nějakou normální hudbu, ne?
0: Normální?
1: No, myslím třeba něco, co známe i tady od nás, jako třeba vietnamský metal.
0: Mají. Budeš se divit, normálně i ve Vietnamu mají metal. Mám tady kousek, jako... Jako musím říct, že když to poslouchám, tak tomu nerozumím úplně stejně jako tomu našemu metalu tady.
1: Tohle by klidně mohlo hrát teďka na Metalfestu.
0: Vyjde to na stejno, viď? Tak si dáme něco tady od nás. Tady jsou Kabáti a kdo ví jestli. Kdo ví

0: Sigala. Sigala a Paloma Faith. Ladíte divoký západ Hitrády FM Plus, Roze Bruno Mars, za chvilečku zítra snídaně šampionů a v ní velice vzácný host.
1: Ano, skupina Krištof. A vás teďka asi nejspíš zajímá, jaké I se píše ve skupině Krištof.
0: No tak to nám řekni, to se dozvíme.
1: No tak měli jsme tady teďka, že jo, výuku
0: no,
1: českého jazyka.
0: No, šakali, zavile, vily, na bílý měsíc.
1: A já tě překvapím, slovo Krištof se může psát jak s tvrdým, tak i s měkkým.
0: No ale oficiální název kapely má pouze jedno I.
1: Ano, když se jedná o křestní jméno, tak se píše s tvrdým.
0: Ano.
1: A když se jedná o příjmení, tak se může psát s měkkým.
0: Zajímavý. Ten kluk si vždycky najde cestu. Nicméně, Krištof jsou teda s jakým?
1: S tvrdým.
0: No, tak.
1: A to tady tvrdím, já, jo. A můžu vám taky k tomu říct, že zítra vám ve snídaní šampionů Hitrádia FM Plus Richard Krajčo. Na I se mi neptejte. Řekne, že skupina Krištof... Myslím,
0: Krajčo není.
1: Ne. Řekne vám, že skupina Krištof má po celkem dlouhý pauze novej single a představí vám ho už zítra ve snídaní šampionu.
2: Hitradio. Každé stěhování má svůj příběh. Někdo ztratí klíče, někdo nervy a někdo tchýně ve starém bytě. Pošlete nám přes web hitradio.cz svůj nejstěhovací zážitek a vyhrajte ve snídani šampionů OLED TV Samsung za 23 000 korun. A to není vše?
3: Hrajeme s MND každý týden o 15 000 korun na stěhování. Stačí zanechat kontakt a souhlasit s nezávaznou kalkulací energií na mnd.cz/stěhování.
4: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, republice ocel.
7: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
8: Nové vydání magazínu Reportér přináší pohled do zákulisí ministerstva zahraničí, které vede trumpista a provokatér Petr Macinka. Proč je více pro ukrajinský než jeho poradci? Velký rozhovor s modelkou Alenou Šeredovou o Itálii i fotbalovém mistrovství světa. Jak se nenechat podvést umělou inteligencí a k tomu spousta dalšího čtení.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
10: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
11: Konec školního roku je tady. Jedničky potěší a snaha se počítá. A odměnu? Tu si zaslouží každý. Darujte filmový zážitek s poukázkami Cinestar. Skvělý dárek pro školáky, studenty, ale i učitele. Pořídit je můžete online nebo na pokladnách Multikin Cinestar. Těšíme se na vás.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senku. Máte vlastní dodávku? Doručujte zásilky z One by Allegro. Rosteme a fakturujeme každých 14 dní. Žádné dlouhé čekání na peníze, prostě férové partnerství. Registrujte se na www.prácekurýra.cz. One by Allegro.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
17: Ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
18: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
19: Hit Radio FM Plus.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Vítku, Vítku, posloucháte Divoký západ Hit Radio FM+. Za minutu jsou tu nejnovější zprávy.
1: A teď nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu teď hlásíte na trase Sokolov Staré Sedlo. Osobní auto se tam srazilo se zvěří. Stejná nehoda vás teď zdrží taky na Klatovsku, opatrně na cestě z Dobršína směrem na Rabí. Pozor taky v Sušici, kde se nehoda stala v Nádražní ulici. A končíme v Plzni. Nehody dvou osobáků se řeší v ulicích Studentská a Nepomucká. Vaše další info z dopravy můžete psát k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
5: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
4: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
5: Co si vezmu na sebe?
4: Zalando.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady. Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
11: Streamuj, pás, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Policie ve Strakonicích zadržela muže, který se po ulici pohyboval se zbraní. Muž měl u sebe vzduchovku, se kterou údajně střílel po kočce, kterou měl i zranit. Lidem ve městě prý žádné nebezpečí nehrozí. Plzeň by měla být brzy energeticky nezávislá. Dokončuje model pro případ blackoutu. Pokud k němu dojde, bude schopná fungovat v modelu ostrovního systému. Co to znamená, ví mluvčí města Monika Krauzová.
14: Nebude závislá na dodávkách zvenčí a plně pokryje potřebu sociálních zařízení, škol, úřadů a dalších předem definovaných míst. Naprostá nezávislost je možná díky plzeňské teplárenské, která disponuje generátory pro takzvaný start ze tmy a má tři velké navzájem propojené zdroje pro výrobu elektřiny.
1: Toho by měla být Plzeň schopná do 12 až 18 měsíců. Český fotbalový nároďák se chystá na generálku před světovým šampionátem. Naši v New Jersey nastoupí proti Guatemale. Utkání se bude hrát zítra ve 2 ráno našeho času.
15: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
1: Pokud vyjde předpověď, pak by u nás zítra mělo být hlavně zataženo. Počítat máme taky s deštěm nebo přeháňkami a dorazit mají i bouřky. Teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 stupni Celsia.
16: No a když nevyjde?
1: Tak bude polojasno, skoro jasno, sluníčko a teploty kolem 30.
12: Hit Radio FM+.
0: Tak snad si na to někdo může vsadit. Posloucháte Hit Radio FM+, krásný den.
16: Rozhodně nevyhrajete. Ed Sheeran, taky Linkin Park.

0: Linkin Park, ty prostě musí být. Jsme Hit Radio FM Plus a vyladíte Divoký západ.
1: Pomalu mi přestávají docházet prsty, když počítám zvířata, který se tady jako v českých lůzích a hájích objevujou. To byl los, rys, vlci a teď už dokonce i šakaly.
0: Šakaly?
1: Šakaly.
0: To tady jako nebylo, ale...
1: To tady nebylo. Z Balkánu sem prej táhnou a už jsou na Moravě. Aha. Evidentně do pár let máme počítat s tím, že se jim tady jako bude líbit, bude se jim tady dařit a budou prej běžný asi jako liška.
0: A šakal, je to nějak nebezpečný?
1: Ale nemám ten pocit, je to trošičku menší, nebo asi výrazněji menší než vlk, zároveň vlk je jeho úhlavní nepřítel. Jo?
0: Jasně, já jsem se vždycky šakalů bál.
1: Hlavně kvůli pravopisu.
0: Jo, v diktátu mi dělali strašný problém.
1: Já to tady mám připravený, Marečku, podejte mi pero a smeři píše kaly zavilevili na bílý měsíc.
0: Já jsem si vždycky říkal, tahle ta věta, to mi vůbec nedává smysl, jaký šakaly v Čechách. Hele, ten film byl naprosto nadčasovej, teď to konečně začíná dávat smysl.
1: No, jestli se tu objeví a děti se naučí díky tomu i hele, vlastně jenom dobře.

0: Krásný odpoledne, tady je Divoký západ, Hit Rádia FM+, a my se nyní mrkneme na to, jak to vypadá na silnicích.
1: Jsme Hit Rádio FM+, a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pořád ještě se řeší nehody v Plzni. Dva osobáky se srazily na Nepomucké a taky v ulici Studentská. Počítejte tam proto se zdržením. Opatrně taky na Klatovsku. K nehodě osobního auta s motorkou došlo v Sušici v Nádražní ulici. A k nehodě osobního auta se zvěří vyjela policie k obci Dobršín. A ještě nehoda za Sokolovem směrem na Staré Sedlo. I tam je to srážka osobního auta se zvěří. Dávejte si tam pozor. No a pokud máte další aktuální info z dopravy, pište na náš WhatsApp 720 870 237.
3: Na silnice se společně vrátíme zhruba za 30 minut, a to před 18. hodinou.
1: Připraveni na letní zážitky? S Penny vždy výhodněji. Například vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 a květák kus za 39,90. Penny.
4: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
5: Aha.
4: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
5: A co SSB?
4: SSB? Co je SSB?
5: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
4: A to je nějaká nová investice?
5: To je stavební spoření od Buřinky.
4: Aha, a kde se to dá stáhnout?
5: No normálně v Georgii.
6: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
1: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře. Emo na kro-

0: www.pekelnyostrov.cz. Pekelný ostrov se blíží, buď u toho! 3. a 4. července Holíšov rozpálí švédští Royal Republic. Rybičky 48, Dimitri, Divoký Bill, Tři sestry, Škvor a další. Více na pekelnyostrov.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
0: Nové All for Hockey CCM v OC Plzeňka. Výbava, servis a navíc střelnice, kde si všechno rovnou otestuješ. All for Hockey CCM, Gerská 34. Pro všechny, co milují hokej.
2: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
3: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
4: Drž mi kabelku.
3: OK, to jsem nečekala.
2: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
0: Už tento pátek vás v letní festivalové zahrádce Leháro čeká rock'n'rollový nářez kapely kolem herce, moderátora a farmáře Vojty Kotka. Najdete nás u tramvajové zastávky pod Záhorskem. Více na leharofest.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu. Hit
7: Radio. Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Leony, ladíte Divoký západ, před náma Nirvana a taky krávy.
1: Ano, dneska je to takový zvířecí vysílání Divokého západu. Máme pro vás teďka info o tom, že v německém Wolfhagenu, tak tam do místní nemocnice naběhlo stádo krav, konkrétně teda 8 jalovic, který utekli z místní pastviny a procházeli se po chodbách, jako by se nebučilo.
0: Oni tam mají jako plastické oddělení, potřebovali poupravit vemínka, nebo jak tomu mám rozumět?
1: Ale vůbec nevím, ale nějaký týden zpátky jsme tady mluvili o tom, že v Německu působí nějaký gang, který ty krávy krade, ne?
0: Aha.
1: Jo, tak se šli třeba schovat, jo.
0: Jo, a tak nebylo by lepší jít na policajty než do nemocnice?
1: Ne, ideálně do nemocnice, protože tam je oddělení, který se tomu přímo věnuje.
0: Kravám?
1: No, burgentní příjem.

0: Snap.
1: Rozalina Snap, hezký odpoledne, za chvilečku taky Lady Gaga je s váma dál. Divoký západ. Kam
2: vyrazit? Od dneška až do pondělí 7. června vás zvu do Ice Areny v Plzni. Právě tam se odehraje třetí ročník největšího dívčího hokejového turnaje v celé Evropě. K nám na západ Čech přijela mužstva ze 14 zemí a v našich barvách nebudou chybět ani reprezentantky Tereza Vanišová nebo Dominika Lásková. Jestli chcete zažít hokej z úplně jiné perspektivy, tak se mrkněte na www.allforhockey.net.
1: Já vás vezmu taky za sportem a od hokeje to taky nebude moc daleko. Příští víkend 13. června totiž na Michalu v Sokolově proběhne závod dračích lodí. Začátek je ve 12 hodin, ve 14 hodin se můžete těšit na autogramiádu hokejistů HC Energie Karlovy Vary. A hned o kousíček později, ve 3:15 bude hokejové derby na lodích právě Baníku Sokolov a Varský Energie. To bude velká švanda. Tak snad nikdo nezůstane na dně.
3: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík, žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
7: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
8: Baumax slaví 10. narozeniny.
9: 10 let skvělé.

0: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na baumax.cz.
2: Dissolvest.
3: Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká.
2: Dissolvest.
4: My v Isolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba?
2: Isolvest.
3: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
2: Isolvest.
4: Tak zavolejte ještě dnes.
3: Isol-vest.cz.

0: Taky na www.levnězčiny.cz.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio FM Plus.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio FM Plus.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

0: Atmo Music, Andělé, no a před náma souhrn toho nejzásadnějšího, o čem jsme dneska mluvili.
1: Ano, dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme vám řekli, že celá Morava pátrá po uprchlém lemurovi. Ten vzal čáru z místní zoo a celý to teďka připomíná epizodu ze západních Čech známou jako 2 měsíce prázdnin pandy červené. V případě lemura to ale nemusí mít tak šťastný konec jako s pandou v Plzni. Já se tomu lemurovi vlastně vůbec nedivím, že z té Ostravy prchnul a věřím, že udělá všechno pro to, aby se tam nevrátil.
0: No a taky jsme vás pozvali na víkend do Karlových Varů. Od pátka až do neděle tam totiž proběhne festival vietnamské kultury. Takže jídlo, hudba, v podstatě na každém kroku. A v sobotu od 10 hodin se bude konat modní přehlídka. A taky volba té nejkrásnější dívky vietnamské komunity v Čechách. Která dívka z nabídky M1 až M15 vyhraje, tak to se dozvíte před hotelem Ambasador.
1: Jo, tebe tam uvítají otevřenou náručí, že večer. Zítra hrajeme na přání, tak si nás nalaďte. Po 15. hodině je tu divoký západ, Hit Rádia FM+.

0: zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dál opatrně na Klatovsku u Dobršína. Došetřuje se tam nehoda osobáku se zvěří. A pozor taky v Plzni na Nepomucké, kde jsou v sobě dva osobáky. Vaše další info z dopravy pište k nám na náš WhatsApp 720 870 237.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
4: Jsou tady.
5: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
5: Řekni to všem!
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
3: Hledáte důvod k radosti? Máme pro vás hned dva. Guess a Valentino se slevou 50%. Mid-season sale na vás čeká v Travel Free už od 29. května. Kabelky, peněženky a doplňky pořídíte s Clubcard o polovinu výhodněji. Travel Free. Vyplatí se zastavit.
10: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Už 13. června v Plzni na nádvoří pivovaru Plzeňský prazdroj. Těšíme se na vás.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: Streamuj, pař, stahuj a surfuj s rychlostí až 5 gigabitů za sekundu od Internet Hned. Optický internet ze západu Čech. internethned.cz.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na udělení nejvyššího státního vyznamenání sněmovna navrhla prezidentu Pavlovi jeho předchůdce ve funkci hlavy státu Miloše Zemana. Mezi poslaneckými adepty opět figurují také spisovatel Milan Kundera a někdejší ministr zahraničí Jaroslav Šedivý. Odbory ve Strakově akademii vyhlásily na pátek stávku. Upozornit chtějí na riziko destrukce výkonu agent, které se věnují zranitelným skupinám. Nejčastější domácí havárie souvisí s vodou a vodovody. Vyplývá to z údajů pojišťoven. Michal Šimon, manažer neživotního pojištění v České podnikatelské pojišťovně.
16: Prasklá hadička, porucha potrubí nebo únik vody z technického zařízení, to vše může během krátké chvíle způsobit vytopení celé domácnosti. Průměrná škoda přitom dosahuje přibližně 35 tisíc korun. I proto je důležité mít kvalitně pojištěnou domácnost. Díky pojištění Domex Plus mohou klienti využít i asistenční služby, kdy stačí zavolat na linku a operátor i hned na místo zašle například instalatéra či dopenáře.
1: Jen Česká podnikatelská pojišťovna řešila za rok 2025 zhruba 4 000 vodovodních škod. Tenistu Jakuba Menšíka čeká zítra životní utkání o postup do finále Roland Garros. 20-letý rodák z Prostějova vyzve na pařížské Antuce třetího hráče světa, Němce Zvereva. Zápas začne na hlavním kurtu zítra v 14:30 odpoledne.
17: Pneuhájek Plzeň. Největší výběr letních pneu a aludisků. Pneuhájek. Opravy a rovnání aludisků. Pneuhájek. Nově i motopneu servis. Pneuhájek.cz.
1: Ranní teploty je kolem 10 až 15 stupňů, většinou pod mrakem a na většině území bude také pršet. Čekají nás přeháňky nebo dokonce i bouřky. Večer budou ustávat a čekají nás teploty kolem 16 až 21.
18: Hladíte Hit Radio, přejeme hezký... No, vypadá to, že podle hodin už večer. Je to 18. startuje hudební speciál Hit Radio Classic.

Tohle dobře znáte, to je MC Hammer. You Can Touch This. Věc, která nám zahájila aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Až do 21. večerní vám budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a milénia. A vzpomínat teď budeme taky na jednu americkou rockovou partičku. Je to skupina Toto, nejdříve založena dvěma bratry, ten třetí se k ním taky později přidal. Na kontě tím největším hitem rozhodně Afrika. Každopádně Rouzana, tu vám hrajeme právě teď a určitě bychom na ní neradi zapomněli. Tak užívejte, hezký čtvrtek.

0: To byla velká aromaťárna, Whitney Houston jste určitě poznali. A Have Nothing byla věc, kterou jsme teď připomínali. Byla to taková chvilka nostalgie tady na Hit Radio, kdy posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Který dále nabídne třeba Scatmana Johna, to se zase vrátíme do starých zajetých kolejí a dáme si pořádnou party energickou věc. Taky Alana Miles, Black Velvet, i s tím můžete počítat. A nebo slovenská skupina No Name, ta je připravená v těch dalších minutách playlistu Hit Rádia. Teď každopádně pojďme trošku vzpomínat, nepůjdeme do 80. 90. ani milénia, půjdeme pouze do dnešního rána a připomeneme si, jak se vstávalo s Michalem a Jasmin.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Nejspíš ke komunikaci používá většina z vás třeba i Messenger nebo takový WhatsApp, jo. Tak pozor, Česko možná bude mít vlastní obdobu WhatsAppu nebo Messengeru.
3: Takže jak by se mohl český WhatsApp jmenovat?
4: Co je? Co je?
2: Co je?
4: WhatsApp,
2: co je? Určitě tohle znáte ze Scary Movie, to se nedá podle mě už neznat dnešní době, to je skvělý. Mimochodem, dneska do kin oficiálně vstupuje teda Scary Movie 6, shodou náhod. Můžete jít na 6. díl do kina.
3: Dneska přímo?
2: Dneska přímo, ano.
3: No to nám to vyšlo krásně.
2: No.
4: Co je?
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu. Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
5: Tady taky, já chci klimaty, chceš taky. Tuto topí?
2: Kde?
5: Žádný.

0: jsem Laura, jsem tady ta nejdůležitější, mám na starost lamy, velbloudy, dýkobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Jak ty ještě pořád věříš, že značkový hadry jsou kvalitnější? Já ne. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hitrádio.

Tohle byla všude zdejší skupina No Name, pánové to často říkají na svých koncertech, protože je pravdou, že v Čechách možná hrají více než na Slovensku. Děkujem, že si. Tak to byla věc, kterou jsme teď hráli na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. To nejlepší z 80. 90. milénia. To pro vás máme až do 21. večerní. No a teď si dáme naprostou ikonu poloviny 80. Tehdy, když přišly takové ty europopové hity, nesměl chybět ani projekt, za kterým stál Jermin Jackson a taky Piazzadora. When the rain begins to fall. Už podle názvu i podle prvních tónů určitě budete vědět, o co jde. Je to tahle fantastická věc, která vás naladí na tu správnou vlnu. Konec konců je čtvrtek večer, páteček už se blíží, potom víkend. Tak doufám, že pro většinu z vás to bude jenom velká pohoda.

0: Tohle je hudební projekt Everything But The Girl. Missing, věc, která teď zněla éterem Hitrádia. Pokračuje hudební speciál Hitrádio Classic. Hrajeme vám to nejlepší, co se skrývá v našem hudebním archivu. A vrátíme se taky na taneční parkety minulosti. Na žádné dobré oldies party tohle prostě nesmí chybět. Ace of Base, jasná věc. Těch písniček, které mají, je opravdu mnoho, těch, které známe, ale pro ten dnešní večer jsme vybrali Life is a Flower. Tak už za chvilku přidáme do konce hodiny třeba i skupinu YouTube.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 69,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml v ceně 13,27 při koupi 3 kusů. Lidl, to se vyplatí.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: uších máte Hit Radio, k 19. hodině nás dovedla Vanessa Paradis. Jole Taxi, skvělá věc, kterou jsme si teď nabízeli v éteru.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na portu.cz.
3: Tak co na

0: byla zdarma do konce června za 899 korun a barva na radiátory k tomu jen za 1 korunu. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
2: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
3: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.

10 minut po 19. si na Hit Radio hrajeme hodně na pohodu. Tohle je Chris Isaac, Wicked Game. Nobody loves no one. Hudební speciál Hit Radio Classic v plném proudu. My teď dáme prostor Madoně. Ray of Light, tak to je další nachystaná věc. Za chvilku zabrouzdáme taky do českých luhů a hájů. Z té domácí hudební scény si nabídneme skupinu MiG-21, snadné je žít. Tak to je heslo, které nám budou šířit eterem už za malý okamžik. Teď Ray of Light, tak si to dejte pořádně na hlas.

0: Rádio FM+.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Naprosto jasnou a konkrétní zprávou pro nás měla skupina MiG-21 Snadné je žít. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. A víte, co pro vás máme připraveného dál? Třeba tuhle obrovskou klasiku. To je Maggie Reilly, Every Time We Touch. A už za chvilku ji uslyšíte v kompletním znění. Taky skupina Roxette nebo Tarkan. I s těmi všemi můžete na Hit Radio v příštích minutách počítat.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Ahoj, já zdravím všechny příznivce pořádné zábavy a zvu vás 5. června se skupinou Quattro do letního kina v Příbrami. Pořádně to tam rozjedeme, bude to mejdan podle plánu. Vstupenky si můžete zakoupit v síti Go Out. Máš, Michal David.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
10: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
9: A dárek je váš, tak ušetřete s...
11: Tisku levně CZ.
12: Náplně hned.
13: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
14: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

Tohle je písnička spojená snad s každým hokejovým šampionátem. Tarkan Šimárik. Proslavil se zejména díky té puse, která zazní právě v té skladbě. A proč? No protože na hokeji v rámci různých přerušení a přestávek je populární něco, co se jmenuje kiskam, určitě to znáte. Kamera si vybere nějakou dvojici v ledišti, ta se promítá na kostku, tam nad ledovou plochou a ta dvojice by si měla dát pusu. Občas jsou z toho kuriozní situace, kdy se třeba zjistí, že to jsou sourozenci nebo dva úplně cizí lidé. No prostě tak i tohle k hokeji patří. Stejně jako Tarka na Šimárik, kterého jsme připomínali právě teď na Hit Rádiu, posloucháte hudební speciál Hit Rádio Classic. Ten letošní hokejový šampionát, ten je za námi. Pro českou reprezentaci úplně slavně nedopadnul, ale budeme si držet palce do příštího roku, protože když to jednou nevíde, tak příště musí. My se každopádně pomaličku přeorientujeme na fotbal, protože co nás čeká po 20 letech, tak to je právě fotbalové mistrovství světa, kam se česká reprezentace kvalifikovala díky fantastickému utkání, které probíhalo u nás doma v České republice. Mimochodem, dneska má česká fotbalová reprezentace první zápas. Není to ještě oficiální zápas v rámci mistrovství, je to pouze přátelák, vlastně přípravné utkání. Guatemala bude naším soupeřem, výkop je ve 2 hodiny ráno našeho času, protože se hraje nedaleko New Yorku. Tak uvidíme, jestli se českým fotbalistům bude dařit o něco více, než to bylo u českých hokejistů. Komu se na hudební scéně hodně dařilo? Tak to byla lotyšská partička Brainstorm, která na triku má singlovku Maybe. Je to One Hit Wonder, žádným jiným už to nepředčili, ale o to víc je skvělejší.

Tohle je muzikálová záležitost Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. I té jsme dali prostor tady na Hit Rádiu. V rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic až do 21 hodin vám hrajeme to nejlepší z 80., 90. a milénia, tak jako každý všední večer mezi 18. a 21. hodinou. Teď se připravujeme na čtvrteční večer a pomaličku na ten pátek, na konec pracovního týdne. Tedy doufám, že alespoň pro většinu z vás, že ten víkend budete mít volný, že si pořádně odpočinete a hlavně si ho hodně užijete. Pochopitelně budeme rádi, když to bude i ve společnosti Hit Radia. Outcast Heya nebo MC Erika Barbara, tak to jsou interpreti, které pro vás máme nachystané ještě do konce té aktuální hodiny. A bude co poslouchat.

0: další krásná hudební vzpomínka. Gumbay Dance Band, Seven Tears. I takhle vám hrálo Hit Radio.
1: Ta je moc světlá, tahle tmavá, ta zelená je taková jalová a ta červená je zas moc červená. A co tahle?
2: Vybíráte barvu pro váš nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo v Plzeňském kraji. Auto Wolf.cz.
1: Tak asi tu červenou.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
6: Senkor.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hit Radio Classic pokračuje, ještě 60 minut pro vás budeme mít to nejlepší z 80., 90. a milénia. S vámi Michal Pospíchal a přeju hezký čtvrtek.

Chicken a Brian Adams, Don't Give Up. Tohle je věc, kterou vám teď hrajeme na Hit Radio v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic, kde vybíráme to nejlepší z našeho hudebního archivu a ten je prakticky nekonečný. Takže i další věc je naprosto fantastická a důvěrně ji budete znát. Gareth Gates, Enemanovas. Člověk, který vyhrál Pop Idol a stal se jednou z nejikoničtějších britských popových hvězd všech dob. Připomínáme ho právě teď.

Fantastická Alanis Morissette, tohle byla singlovka Ironic. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Držíme vám místo v první řadě na skupinu Tým. Skupina Tým tady ve vysílání Hit Radia už za pár okamžiků. Držím ti město je single, který určitě můžeme slíbit. Taky Rhythmics dostanou prostor. Here comes the rain.

0: Sportovny.cz.
1: Investování? Začala jsem Sportu, největší českou investiční platformou. Sportu nás investuje už 320 tisíc. Začněte také, je to jednoduché.
2: Investování není bez rizika. Více na Portu.cz.
3: Hit Radio.

0: hodně na pohodu a hodně pozitivně si hrajeme ve čtvrtek večer. V 8:30 Natasha Thomas. Save Your Kisses For Me. Tak i to byla věc, na kterou jsme vzpomínali v rámci hudebního speciálu Hit Radio Classic. Za chvilku Doctor and the Medic, Spirit in the Sky. Doctor, to je také píseň skupiny Aqua, Doctor Jones, ale o Aqua nemluvím tak pro nic za nic, mám ji totiž připravenou playlistu. Ne Doctora Jonese, ale možná písničku, která je ještě o něco větším hitem. Jo, tahle dánsko-norská parta stojí za singlovkou Barbie Girl a tu teď posíláme mezi vás.
1: Hiya, Barbie.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Dr. and Demerix, to byla záležitost, kterou jsme slibovali a sliby splnili. Spirit in the Sky. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic. My vám občas rádi připomeneme nějakou tu písničku, na kterou se možná trošku zapomnělo, byla by to velká škoda. A možná je to třeba případ tento. Zase tak často to neslýcháme. Big Mountain, Baby I Love Your Way. Ale právě od toho je tu hudební speciál Hit Radio Classic, aby nám tyhle hity oprášil, připomněl a měli jsme možnost si trošku nostalgicky zavzpomínat. Tak už je za chvilku tahle muzika, taky Dario G, anebo Johnny Warwick. To všechno pro vás máme do příštích minut na Hit Radio.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
2: CZ.

Závěru hudebního speciálu Hit Radio Classic jsme pořádně řízli do kytar. Tohle byl Lenny Kravitz. Are you gonna go my way? Single, se kterým se loučíme s dnešním vydáním hudebního speciálu Hit Radio Classic. Ale nezoufejte, budeme zpátky zase zítra úderem 18. a zase vám budeme servírovat to nejlepší z 80., 90. a milénia. Za chvilku v playlistu Hit Radio Train, taky Eva Farna nebo Morandi. Rozhodně bude co poslouchat. Tak užívejte čtvrteční večer.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Farmapark Dobřany, tady je to boží, lepší místo pro děti, najdete je stěží.
2: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
3: Farmapark Dobřany.
4: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
5: Hit Radio. Hit Radio.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení, Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: rarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
6: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
7: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
8: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
7: A dárek je váš, tak ušetřete
9: si. Tisku levně
2: náplně hned.

0: www.okufr.cz. Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
1: Aspekta, Rokycanská 64, Plzeň. Autorizovaný prodejce a servis vozů Hyundai.
2: Hi, this is Madonna.
0: Hit Radio FM Plus.
3: Zlepši si náladu.

0: rarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
3: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík, žehe krov, potkani hlodají, švávy mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Potkal jsem tě zase

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.